0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskovou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučení. Vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to, protože je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno. A ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený. Jo? Jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na

953 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky, takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? U nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec-leden.
3: Prosinec-leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelí, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Svatkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit. Ta tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemenné ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je

0: které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Měsíčku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem?

0: na ten den?
1: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
1: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
1: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí, na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
1: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Firmy z Bohumína a okolí mohou ještě měsíc žádat o podporu na digitalizaci. Zájem Čechů o Španělsko a Francii ani kvůli aktuálním požárům neklesl. V ostravské Loděnici dnes budou strážníci značit kola proti krádeži. Počasí bude slunečné s teplotami do 26 stupňů. Dobré sobotní ráno s datem 25. července vám přeje František Tichý. Ještě měsíc mohou firmy z Bohumína a okolí žádat o evropské dotace na modernizaci a nové technologie. Evropský program nabízí malým a středním podnikům podporu až do výše 50% nákladů. Žádosti je možné podávat do 28. srpna.
3: Dotační program podpoří investice s výdaji od 250 tisíc do 3 milionů korun. Firmy mohou peníze využít například na pořízení moderních technologií, digitalizaci provozu, automatizaci výroby nebo posílení kybernetické bezpečnosti. Z Karviné, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleď.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidé stále do Středomoří cestují, potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci, že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
2: Město Frýdek-Místek dokončilo obnovu zázemí na fotbalovém hřišti v Lískovci. Sportovci mají k dispozici opravené šatny, sprchy i toalety. Nová je taky společenská místnost. Na hřišti stojí nové branky. Vodu pro zavlažování dodávají podzemní vrty. Jak dodává mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, práce vyšly na zhruba 4 miliony 700 tisíc korun.
5: V druhé etapě úprav plánujeme opravu vodovodní přípojky, aktuálně necháváme projektovat odvádění a likvidaci odpadních vod a počítáme s vylepšením zázemí pro nejmenší fotbalisty nebo s instalací nové časomíry. V budoucnu se zaměříme také na obnovu oplocení areálu.
2: Městská policie Ostrava dnes bude značit kola a koloběžky proti krádeži, a to v prostorách Loděnice u řeky Ostravice. Pak je strážníci zaregistrují do databáze. Snadně ji je pak lze dohledat v případě krádeže. Zájemci se musí předem registrovat. Kontakt najdou na webu ostravských strážníků. V dalších dnech bude značení pokračovat i v jiných částech krajského města, a to například v Porubě na Alšově náměstí nebo v Zábřehu v ulici Plzeňské. Loni značení kol v Ostravě využilo 259 cyklistů.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách čekejte teplotu mezi 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na moravskoslezských silnicích je plynulý a bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Den pro klobouk 2026, to je jedinečný zážitkový program, na který vás rádi pozveme do Nového Jičína. Propojuje tradici kloboučnického řemesla, technické památky i historii města. Začíná v 10 hodin v návštěvnickém centru Nový Jičín. I to přinese v regionu nový den. Má datum, jak už zaznělo, sobota 25. července.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: Tipy kam vyrazit, taky zprávy, počasí, zelená vlna, kalendárium a nebo třeba reportáž z Frýdku Místku. To všechno nabídneme a 4,5 minuty po 5. hodině přeje dobré jitro Lukáš Kaňa.

0: spadá. 5 hodin k tomu, 10,5 minuty, tohle byly Naďa Urbánková a Karel Kahovec ve víkendovém Dobrém ráno Ostravského rozhlasu. Hudebně jsme se vrátili do roku 1975.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu, za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho. Kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette. Tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Robbie Williams ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. A za malý okamžik zase ta typicky česká a slovenská muzika No Name a děkujem, že jsi.
1: Počasí.
0: 5 hodin k tomu 17,5 minuty, pohled do meteomapy Moravskoslezského kraje. Meteostanice Bohumín záblatí právě teď 10,5 stupně Celsia. Frenštát pod Radhoštěm něco málo nad 7 stupni. Frýdek Místek, stanice Svijadnov, necelých 11 stupňů na teploměru. Horní Lomná hlásí 6 stupňů, Jablunkov na vsi něco málo nad 8 stupně Celsia. Karlova Studánka 6,5 stupně a třeba Lysá hora právě teď necelých 9 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty v sobotu 25. července 23 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Křižovatka u bývalého autobusového nádraží ve Frýdku Místku se změní. Po mnoha letech tam budou znovu semafory a přibydou taky jízdní pruhy. Řidičům se tak zjednoduší výjezd z tamního parkoviště. Povíme o tom víc ještě do 17:30.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Řidiči ve Frýdku Místku se dočkají bezpečnější křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Technické služby tam namontují nové semafory. Zlepší se taky možnosti odbočení. Při výjezdu z tamního parkoviště se už auta mířící na Příbor nebudou muset proplétat okolními ulicemi.
1: Jak je to špatné odbočení sem? A jestli oni zprovozně odbočení doleva, tak vlastně já můžu odbočit tady doleva a nemusím to celé objíždět.
2: Říká mi Aleš na bývalém autobusovém nádraží. To teď slouží jako parkoviště. Pokud se odtud chcete dostat směrem na Příbor, musíte oklikou přes 3 menší křižovatky, 1 kruhový objezd a ještě 1 semafory.
1: Jedete tam hluboko, daleko zbytečně.
2: Po úpravách bude možné odbočit přímo z parkoviště, jak pokračuje Radomír Pecka z technických služeb.
3: V podstatě jakoby s profilem té křižovatky se nic nemění, jenom vlastně z té ulice Třebíského budou vedle sebe 2 pruhy, jeden pro odbočení vpravo, jeden pro odbočení vlevo, ale to bude vlastně jenom vodorovným značením.
2: Technické vybavení bude stejné jako u dalších velkých křižovatek ve městě, napojených na centrální systém řízení dopravy.
3: Zase nový řadič, vazba na preferenci IZS, MHD a opět letkové návěstí, vyšší spolehlivost, nižší spotřeba elektřiny, potom tam budou zase ty videodetektory, a z té strany od Třebíského, aby to lépe detekovalo motocyklisty.
2: Do dokončení prací musí řidiči počítat se zúžením.
4: Nyní je částečně omezená doprava ve směru na Příbor, v srpnu pak dojde k omezení v opačném směru na Český Těšín, doprava však zůstane zachována, s objížďkami se nepočítá.
2: Dodává mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová s tím, že vše by mělo být dokončeno

Tina Turner ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámek v Kravařích na Hlučínsku dnes pořádá večerní prohlídku, která oživí historii tohoto místa. Také o tom krátké zprávy.

0: které dnes po celé ráno chystá kolega František Tichý. Františku, dobré jitro i tobě.
1: Dobré ráno. Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Orlová odkoupí od společnosti Ascental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46 milionů 700 tisíc korun, uvedla to mluvčí radnice Andrea Vargová. Území chce město využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se zámeckým parkem. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl. Nechtěl ale komentovat jak. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony korun, uvedl to mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl. Zámek v Kravařích na Opavsku dnes pořádá večerní pohlídku, která oživí historii tohoto místa. Návštěvníky čeká cesta proti proudu času a průvodci odhalí odkaz pánu z Eichendorfu. Právě tento rod výrazně ovlivnil dějiny města. Je to další ze série prohlídek při soumraku. Další jsou v plánu v srpnu a v září. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno nebo skoro jasno, s teplotami 23 až 26 stupňů na horách, 17 až 21 stupeň.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S omezením počítejte ve Frýdku Místku na silnici 56, je to Frýdlanská ulice. Ve směru na Ostravu se v odstavném pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a bude tam až do dnešních 12 hodin. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Necelé 3 minuty po 17:30, tady je víkendové vysílání rádia vašeho kraje a taky písničky, které nestárnou. V nejbližších minutách se o ně postarají třeba Pet Shop Boys, Petr Spálený, anebo právě teď Hana Zagorová, Dneska už to vím, tak tedy alespoň na malý skok do Hoštic uvolně. Přejeme krásné ráno.

0: 5 hodin k tomu 38,5 minuty, to je aktuální čas a k tomu také pozvánka. Dnes po 9. hodině se tradičně přihlásí magazín Mezi nebem a zemí. Co jsme pro vás připravili? Tak třeba navštívíme kostel svatého Václava v Dobrušce, který je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Zavítáme také na festival židovské kultury Hamakom v Holešově a na výstavu Uloupené umění, které připomíná osud děl uloupených během druhé světové války. Tak tedy o tom všem tady u nás po 9. hodině. A za malý okamžik se podrobně podíváme také na počasí. Na Ostravsku se právě teď teplota pohybuje mezi 9 a 10 stupni Celsia. Podrobnosti dodáme s meteorology už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sobota 25. července v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Marii Glochvákovou. Marie, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Tak aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia. Nejchladněji aktuálně na Rýmařovsku. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Do jaké míry se počasí změní nebo možná nezmění v průběhu soboty?
2: Dnes se měnit nebude, na oboze se vyskytne jenom trošička nějaké průsvitné cirovité oblačnosti, takže bude i nadále slunečno. Teploty se vyšplhají dnes na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách na 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne trošičku zesílí na mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: A přece jenom počasí v noci a zítra nabídne o něco malinko jinou podobu?
2: Noc bude teplejší ještě předchozí, ale nadále bude jasná nebo skoro jasná. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jeho západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra ráno ještě začneme slunečnem, v průběhu dne bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se potom objeví lokální přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude ráno ještě lokálně slabý, jinak většinou mírný, jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Počasí na severní Moravě a ve Slezsku sleduje meteoroložka Marie Glochváková. Marie, děkujeme za to a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová ve víkendovém Dobrém ráno rádia vašeho kraje a do 6. hodiny také Eva Farna anebo Phil Collins. Orlovský Guláš Fest, to je dnešní pozvánka do letňáku Orlova. Užijte si den plný hudby, zábavy pro děti, soutěží i dobrého občerstvení. Zahraje třeba Schellinger Revival anebo Na gauč. A gulášové slavnosti se konají i ve Frenštátě pod Radhoštěm. V amfiteátru na Horečkách si užijete den plný zábavy, dobrého jídla a skvělé muziky. Začátek bude v 9.30 a těšte se třeba na soutěž kotlíkových gulášů a taky na cestovatele Romana Vojvodíka a Luboše Svobodu. Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku pro změnu zve děti na víkendovou pátračku po záhadě ztracených zlaťáků Jiřího z Oprsdorfu. Zážitkový program plný šifer, záhad a dobrodružství začne ve 14 hodin. Den pro klobouk 2026, to je jedinečný zážitkový program, na který zveme do Nového Jičína. Začne v 10 hodin v návštěvnickém centru Nový Jičín. Vyrobíte si třeba vlastní mini klobouček na parním stroji a čeká vás taky komentovaná projížďka dobovým autobusem značky Tatra z roku 1929. No a ještě Klimkovice, tam se můžete zúčastnit komentované prohlídky města s kronikářem Jiřím Pilichem. Dozvíte se mnoho zajímavostí z historie. Sraz je v 16 hodin před zámkem.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně, často si rezervují pobyty na poslední chvíli. Hasiči z Bohumínské Vrbice čekají závody s novou upravenou stříkačkou. Už jen týden si můžou rodiče budoucích prvňáků v Rožnově požádat o příspěvek na školní pomůcky. Čeká nás slunečný den s teplotami kolem 25 stupňů. Je sobota 25. července. Dobré ráno, u zprávy vám přeje František Tichý. Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v hotelích a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně. Aktuálně máme přes 80% a obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidé méně využívají místa určená pro stany. Bohumínští hasiči z Vrbice mají novou sportovní stříkačku. Stroj využijí především při závodech v požárním sportu. Původní stříkačku nechali hasiči kompletně upravit. Z původního stroje zůstal pouze vnější plášť. Ostatní části nahradila nová technologie.
4: Stříkačka váží přibližně 130 kg a patří mezi výkonné stroje upravené pro požární sport. Bohumínští hasiči z Vrbice letos slaví 100 let od založení sboru, který sdružuje více než 100 dospělých i mladých členů. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Rodičům budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm zbývá už jen týden na podání žádosti o příspěvek na školní pomůcky. O podporu zatím požádalo 100 ze 186 rodin, které mají na příspěvek nárok. Na co mohou peníze využít, popisuje nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Řada rodičů řeší, že to není jenom o pomůckách, ale prvňáčkově toho potřeba nakoupit hodně, aktovka, přezůvky, různé vybavení. Tak proto jsme se rozhodli, že nabídneme podporu pro prvňáčky formou daru ve výši 1000 korun. To znamená, může to být na tu aktovku, může to být na ty přezůvky nebo to rozdělit.
1: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách se teplota bude pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku se pracuje. Na přístém 43. kilometru ve směru na Brno se opravují středová svodidla. Řiďte se dopravním značením a jeďte opatrně. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod a je plynulý. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Veterán Car Club Rožnov pod Radhoštěm dnes pořádá orientační jízdu historických vozidel s názvem Veteráni Valašskem. 32. ročník už startuje prezentací v 7 hodin, tedy za necelých 55 minut, a to v rožnovském autoklubu. Dojezd do cíle v Hutisku Solanci se plánuje na 14. hodinu, tak i taková bude sobota 25. července v regionu.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A také s další hodinkou víkendového vysílání my se spolu vydáme třeba k dolu Staříč na Frýdeckou Místecku a také nabídneme písničky, které nestárnou. V této hodince se o ně postarají třeba Dalibor Janda, Jitka Zelenková nebo Vítě Vávra. Tady je Lukáš Kaňa, přeji dobrý den.

0: Jitka Zelenková a její velký hit Máme si co říct zazněl ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 6 hodin a k tomu 12,5 minuty. Je sobota 25. července a začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes, ať už jste doma, anebo možná v práci. Tak se připravte, je tu ranní rozcvička, kterou provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat 5 lahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, ruce propnuté před hrudníkem drží 5 lahve. Pravou nohou půjdeme vzad do výpadu, obě kolena pokrčená těsně nad zemí. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená a paže před hrudníkem. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Americký písničkář Lobo ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Xendl X.
1: Počasí.
0: 6 hodin k tomu necelých 18 minut, podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje na aktuální hodnoty a tak tady jsou. Například meteostanice Ostrava Poruba právě teď 7,5 stupně Celsia, Slezská Ostrava necelých 11 stupňů, Ropice hlásí téměř desítku na teploměru, Slezská Harta něco málo přes 7 stupňů, Třinec, Oldřichovice, meteostanice na Javorovém necelých 12 stupňů Celsia teď po ránu, no a například Praděk 6,5 stupně. Jaký je výhled pro dnešní den sobotu 25. července? Čekejme v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Otevírací doba už po 5. hodině ráno, největší nápor u výčepu při výměně směn. Horníci dodnes vzpomínají na havířskou hospodu u bývalého dolu Staříč na Frýdeckom Místecku. Po letech z ní zbyl už jenom nápis nad okny. Podrobnosti dodáme tady u nás ještě do 6:30.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: hrát.
1: Xindl X ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do půl sedmé také Kaoma a její legendární Lambada. Na Karvinsku, Ostravsku a Frýdecku-Místecku už zmizela většina oblíbených hornických hospod a dolů a šachet. Patřili kdysi ke každodennímu životu havířů. Když se doly zavřely, zanikly i ony výčepy, které si na nedostatek zákazníků v minulosti stěžovat rozhodně nemohly.
2: Teď jsme u dolu Michal v Ostravě, v jedné z mála skutečných hornických hospod, které ještě fungují. Hlavně proto, že důl Michal žije dál jako památka.

0: podzemí. Byly to skutečně časy, dozvídám se od dvojice bývalých horníků tady ze Staříče.
1: Ježiš, nejmladší vždycky šel první na výjezd, že? Pro partiu a já jsem brával třeba 50-60 piv.
0: A tam ta otvírací doba byla taková dost zajímavá, od pěti nebo
2: ano,
0: tak.
2: Ano,
0: to
2: podle směn. To podle toho, no, podle směn.
3: Střídaní směn. No.
1: To i po venku všude to stalo.
2: A horníci vlastně prošli branou ve 2:45 a tomu se říkalo svědr té hospodě, že? Tak šli na pivo, dvě deset jel autobus, že? A už někteří ho měli, že? No.
0: Stihli to, jo?
2: No, tak
0: jo?
2: Protože byli žízniví, že? Polkli těch pět piv na žízeň a to šesté šlo na chuť, že?
0: Těžba na Staříči skončila v březnu roku 2017. Zmizela i hospoda a později i betonová těžní věž. Celý důl bude zlikvidovaný a zřejmě i s budovou hospody do roku 2030. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Městská policie Ostrava dnes bude značit kola a koloběžky proti krádeži. Akce proběhne v prostorách Loděnice u řeky Ostravice. Taky o tom budou krátké zprávy, které chystá kolega František Tichý. Františku, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem. Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdil

0: to samo ministerstvo. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Městská policie Ostrava dnes značí kola a koloběžky proti krádeži v prostorách loděnice u řeky Ostravice. Pak je strážníci zaregistrují do databáze. Snadněji je pak lze dohledat v případě krádeže. Zájemci se musí předem registrovat. Kontakt najdou na webu ostravských strážníků. Ministerstvo financí nezvažuje obnovení regulace cen paliv. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Stefan Fous. Nafta a benzin v minulém týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst cen ropy na světových burzách. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno nebo skoro jasno, s teplotami 23 až 26 stupňů, na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 na Novojičínsku. Na 324. kilometru ve směru na Brno je uzavřen pravý jízdní pruh, a to kvůli údržbě a opravám. Jeďte tam opatrně. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátce po půl sedmé se k Františkovi přidává Lukáš Kaňa. Zdravím vás, přeji krásnou sobotu a nabízím písničky, které nestárnou. Na postarají se o ně třeba Petr Muk, skupina Berlin, Michal Tučný a nebo Ilona Čáková. To se vracíme do roku 1998. Právě teď hrajeme z alba Modrý sen. Tady je La Isla Bonita.

0: Pojde víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik skupina Berlin. Aktuální čas 6 hodin a k tomu 39 minut. Po 10. hodině se tady u nás přihlásí Hobby magazín. A jaká budou jeho dnešní témata? Zaměříme se na bioodpad ve městě například. Taky vás seznámíme s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy. Slyšíte správně. A rovněž vás naučíme vyrábět návnady na ryby. Za chvíli o počasí přihlásí se meteorologička Marie Glofáková, aktuálně Ostravsko, teplota kolem 10 stupňů.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Na slyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Počasí. Sobota 25. července v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Marii Glofákovou. Marie, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Tak aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, nejchladněji aktuálně na Rýmařovsku. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Do jaké míry se počasí změní nebo možná nezmění v průběhu soboty?
2: Dnes se měnit nebude, na oboze se vyskytne jenom trošička nějaké průsvitné cirovité oblačnosti, takže bude i nadále slunečno. Teploty se vyšplhají dnes na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách na 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne trošičku zesílí na mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: A přece jenom počasí v noci a zítra nabídne o něco malinko jinou podobu.
2: Noc bude teplejší ještě předchozí, ale nadále bude jasná nebo skoro jasná. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jeho západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra ráno ještě začneme slunečnem, v průběhu dne bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se potom objeví lokální přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude ráno ještě lokálně slabý, jinak většinou mírný, jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Počasí na severní Moravě a ve Slezsku sleduje meteoroložka Marie Glofáková. Marie, děkujeme za to a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do 7 hodiny taky skupina Elán a jejich otazníky. Je sobota 25. července a kam dnes na severní Moravě a ve Slezsku vyrazit? Od nás teď několik tipů. Tak třeba můžete vyrazit a absolvovat letní komentovanou prohlídku Větrného mlýna na Nových dvorech u Bílovce. Začíná ve 2 hodiny odpoledne. Poznáte jedinečný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením a ochutnáte tamní farmářský chléb. V Bruntálu se dnes koná jazzový festival. Jazzový piknik si užijete pod širým nebem v městském parku. Program už 16. ročníku začíná ve 14 hodin. Koloniální čaj o 5. to je pro změnu pozvánka na zámek do Raduně. Akce začíná ve 14 hodin. Poznáte romantické prostředí zámecké oranžérie a těšit se můžete na ochutnávku typického afrického čaje a taky rytmus afrických bubnů. Na Sovinec pro změnu zveme na víkendový program Za čest krále, který ukáže hrad v temné době 30leté války. Program začne v 9 hodin. Akci organizuje spolek Špinavci a spolek Dědictví. Veteránkár klub Rožnov pod Radhoštěm pro změnu pořádá orientační jízdu historických vozidel s názvem Veteráni Valašskem. 32. ročník startuje prezentací v 7 hodin v Rožnovském autoklubu. Hukvaldská bitva, návrat rytířů. Tak tento program je zase pozvánkou na zříceninu hradu Hukvaldy. Den plný napětí, historie a nezapomenutelné podívané nabídne velkolepou středověkou bitvu. Program začíná už v 9 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišlo tak o řidičský průkaz. Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. V Rožnově pod Radhoštěm je dnes Mezinárodní festival Romská píseň. Čeká nás slunečný den s teplotami až 26 stupňů. Je sobota 25. července, posloucháte zprávy s Františkem Tichým, dobré ráno. Dvanácti trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období loni jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mýl.
4: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončena oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
5: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí Mezinárodní hudební festival Romská píseň. V amfiteátru dřevěného městečka se uskuteční už jeho 32. ročník. Festival letos nese motto Hudba pro všechny. Od 1 hodiny odpoledne se představí romské hudební a taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. Vystoupí například slovenský soubor Ladislava Riga, maďarská zpěvačka Gitus s houslovým doprovodem nebo česká kapela Imperio.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bílovecké ulici v Ostravě Svinově se jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem, doprava je řízena semaforem. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět i zelené vlně na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku zve děti na víkendovou pátračku po záhadě ztracených zlaťáků Jiřího z Oppersdorfu. Zážitkový program plný šifer, záhady a dobrodružství začíná ve 2 hodiny odpoledne. Další tipy, kam dnes vyrazit, přidáme mezi 7 a 8 v našem víkendovém vysílání.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A taky s písničkami, které nestárnou, teď třeba v podání Aleše Brechty, Jany Kratochvílové a nebo Karla Gotta, konstatuje teď v sobotu po ránu, to všechno jsou jen fámy. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji krásný den s úsměvem.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Červenec je v plné síle a to je čas kontrolovat pravidelně okrasné rostliny na zahrádce. Může se tam objevit brouk nosatec či chřestovníček liliový, který se vám pustí do okrasných rostlin. Nebezpečné jsou pro ně i mšice a další savý hmyz, který přenáší virová onemocnění. Proti nosatcům pomáhají například biologické prostředky, tedy přirození nepřátelé. Proti mšicím pak přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jim zalepí dýchací otvory. Hýčkejte si slunéčka sedmitečná, mšice s chutí pojídají a spořádají jich neuvěřitelné množství. Naopak mravenci, pokud na rostlinách pobíhají také, tak ti mšice brání, protože je mají na chov, získávají od nich sladkou medovici. A to se moc neví, že lesní tmavý med dělají včelky právě z medovice, tedy z výpotků mšic a červců, o které se dělí z mravenci. Letos mi včelky nepřinesly vůbec žádný med lipový. Za to lesní byl černý jako bota, velice chutný a ve velkém množství. Takže mšic bude nejspíše hodně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kershaw ve víkendovém vysílání a za chvíli Aleš Brychta.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 16 a půl minuty, to je aktuální čas a společně se podíváme také na aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín záblatí právě teď něco málo nad 11 stupně Celsia. Frenštát pod Radhoštěm hlásí 10,5 stupně, Frýdek-Místek Sviatnov 12,5 stupně Celsia, třeba Hladké Životice teď po ránu 11,5 stupně Celsia. Lysá hora necelých 10 stupňů na teploměru, Mořkov něco málo nad 11 stupni a například Karviná právě teď 12,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro sobotu 25. července? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Horkovzdušná pistole a velká dávka trpělivosti. 150 uren připravují na komunální volby v Karviné. Také o tom píšeme na webu ostrava.rozhlas.cz.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přistává víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava a do půl osmé také Honza Nedvěd nebo Belinda Kerlaj. Hrajeme skvělou muziku, tak si počkejte na další písničky, které rozhodně nestárnou. Dnes po 9. hodině nabídneme nový díl magazínu Mezi nebem a zemí. O čem bude řeč? Navštívíme kostel svatého Václava v Dobrušce, který je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Zavítáme také na festival židovské kultury Hamakom v Holešově a na výstavu Uloupené umění, která připomíná osud děl uloupených obětem druhé světové války.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT 2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zámek v Kravařích na Hlučínsku dnes pořádá večerní prohlídku, která oživí historii tohoto místa. Také o tom krátké zprávy a s nimi František Tichý. Františku, dobré ráno přeji.
3: Dobré ráno. Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Orlová odkoupí od společnosti Ascental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46 milionů 700 tisíc korun, uvedla to mluvčí radnice Andrea Vargová. Území chce město využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se Zámeckým parkem. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, ale nechtěl komentovat jak. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Celý projekt české

0: účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony korun, uvedl to mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl. Zámek v Kravařích na Opavsku dnes pořádá večerní prohlídku, která oživí historii tohoto místa. Návštěvníky čeká cesta proti proudu času a průvodci odhalí odkaz pánů z Eichendorfu. Právě tento rod výrazně ovlivnil dějiny města. Je to další ze série prohlídek při soumraku. Další jsou v plánu v srpnu a v září. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 26, na horách 17 až 21 stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte ve Frýdku Místku na silnici 56, je to Frýdlanská ulice. Ve směru na Ostravu se v odstavném pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, bude tam až do dnešních 12 hodin. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Křižovatka u bývalého autobusového nádraží ve Frýdku Místku se změní. Po mnoha letech tam budou znovu semafory a taky přibydou jízdní pruhy. Rovněž o tom tady u nás podrobněji už za chvíli, ale ještě předtím mimo jiné Třetí galaxie a Michal David.

0: Řidiči ve Frýdku Místku se dočkají bezpečnější křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Technické služby tam namontují nové semafory. Zlepší se taky možnosti odbočení. Při výjezdu z tamního parkoviště se už auta mířící na Příbor nebudou muset proplétat okolními ulicemi.
1: Jak je to špatné odbočení sem? A jestli oni zprovozují odbočení doleva, tak vlastně já můžu odbočit tady doleva a nemusím to celé objíždět.
2: Říká mi Aleš na bývalém autobusovém nádraží. To teď slouží jako parkoviště. Pokud se odtud chcete dostat směrem na Příbor, musíte oklikou přes 3 menší křižovatky, 1 kruhový objezd a ještě 1 semafory.
1: Jedete tam hluboko, daleko zbytečně.
2: Po úpravách bude možné odbočit přímo z parkoviště, jak pokračuje Radomír Pecka z technických služeb.
3: V podstatě jakoby s profilem té křižovatky se nic nemění, jenom vlastně z té ulice Třebíského budou vedle sebe 2 pruhy, jeden pro odbočení vpravo, jeden pro odbočení vlevo, ale to bude vlastně jenom vodorovným značením.
2: Technické vybavení bude stejné jako u dalších velkých křižovatek ve městě, napojených na centrální systém řízení dopravy.
3: Zase nový řadič, vazba na preferenci IZS, MHD a opět letkové návěstí, vyšší spolehlivost, nižší spotřeba elektřiny, potom tam budou zase ty videodetektory, a z té strany od Třebíského, aby to lépe detekovalo motocyklisty.
2: Do dokončení prací musí řidiči počítat se zúžením.
4: Nyní je částečně omezená doprava ve směru na Příbor, v srpnu pak dojde k omezení v opačném směru na Český Těšín, doprava však zůstane zachována, s objížďkami se nepočítá.
2: Dodává mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová s tím, že vše by mělo být dokončeno v září. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Počasí na severní Moravě a ve Slezsku sleduje meteoroložka Eva Richteriková. Evo, zdravím vás a přeji krásnou sobotu.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes v sobotu 25. července, tedy skoro uprostřed prázdnin, vstáváme v našem regionu z pohledu počasí?
2: Tak oblačnosti máme opravdu minimum, je jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 16 do 12 stupňů Celsia. I v těch nejvyšších polohách na horách není úplně chladno, je od 8 do 11 stupňů a fouká slabý jižní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu, nebo je klidno.
1: Jakou podobu pak počasí na sebe vezme v průběhu soboty?
2: Dnes budeme mít krásné letní počasí, očekáváme slunečno, jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách na 17 až 21 a vítr povane zpočátku slabý, během dne se jen mírně rozfouká na jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A vydrží podobně krásné počasí také zítra, tedy v neděli?
2: V neděli bude teplej, ale k večeru už očekáváme možnost srážek, ale ještě se vrátím k noci, ta bude jasná nebo skoro jasná, ale bude teplejší než ty předchozí, teploty budou mezi 17 až 13 stupni Celsia, i v noci očekáváme mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, no a ta neděle ráno a dopoledne bude slunečná. Během odpoledne bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se už objeví o lokální přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Teploty ale budou vyšší než dnes, mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni a vítr povane většinou mírný jižního západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A ještě vlhkost vzduchu, barometrický tlak a rozptylové podmínky.
2: Tak tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů, relativní vlhkost je mezi 60 až 80% a rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale během dne budou většinou dobré.
1: Tolik počasí a meteoroložka Eva Richteriková. Děkujeme za informace a přejeme pokud možno klidnou víkendovou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: sobota 25. července a kam dnes vyrazit na severní Moravě a ve Slezsku. Orlovský guláš fest, to je dnešní pozvánka do letňáku Orlova. Užijete si den plný hudby, zábavy pro děti, soutěží i dobrého občerstvení. Zahraje třeba Schellinger Revival nebo kapela Na Gauč. A gulášové slavnosti se konají i ve Frenštátě pod Radhoštěm. V amfiteátru na Horečkách si užijete den plný zábavy, dobrého jídla a skvělé muziky. Začátek bude v 9:30. Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku zve děti na víkendovou pátračku po záhadě ztracených zlaťáků Jiřího z Oprsdorfu. Zážitkový program začíná ve 14 hodin. Den pro klobouk 2026, to je pro změnu program zážitkový, na který vás zvou do Nového Jičína. Propojuje tradici kloboučnického řemesla, technické památky i historii města. Začíná v 10 hodin v návštěvnickém centru Nový Jičín. No a v Klimkovicích se můžete zúčastnit komentované prohlídky města s kronikářem Jiřím Pilichem. Dozvíte se spoustu zajímavostí z historie. Sraz bude v 16 hodin před zámkem.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Albinismem v Česku trpí více než 600 lidí. Nedostatek pigmentu může za problémy s kůží i se zrakem. V ostravské Loděnici dnes strážníci značí kola proti krádeži. Před námi je slunečný den s teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré sobotní ráno. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco české podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí počet asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl roku eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu méně než loni ve stejném období.
3: V letošních prvních šesti měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
1: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i několik desítek domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo skoro 150 tisíc lidí. Přes 600 lidí v Česku má vzácnou genetickou poruchu zvanou albinismus. Odhaduje to pacientská organizace Albína. Lidem s albinismem částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Proto mají citlivou kůži a musí se celoročně mazat krémem s vysokým ochranným faktorem. Nedostatek pigmentu u nich může taky za problémy se zrakem, pokračuje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol Milan Odehnal.
4: Ta zraková ostrost je snížena třeba 5x, protože oni nejsou schopni bez toho pigmentu, aby se jim vyvíjely ty sítnicové buňky a oni nedokážou zaostřit. K tomu mají fotofobii, to znamená mají světloplachost, pak jak si hledají to, aby viděli a zaostřovali, tak je poznáte podle toho, že jim jako kmitají oči, říká se tomu nystagmus.
1: Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Městská policie Ostrava dnes značí kola a koloběžky proti krádeži v prostorách Loděnice u řeky Ostravice. Pak je strážníci zaregistrují do databáze. Snadněji je tak lze dohledat v případě krádeže. Zájemci se musí předem registrovat. Kontakt najdou na webu ostravských strážníků. V dalších dnech bude značení pokračovat i v jiných částech krajského města. A to například v Ostravě Porubě na Alšově náměstí nebo v Zábřehu na Plzeňské ulici. Loni značení kol v Ostravě využilo 250 cyklistů.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na Bruntálsku na silnici 451. U Nových Heřminov se srazilo auto se zvěří, projíždějte tam opatrně. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeji Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za několik málo minut. Taky zavzpomínáme na havířské hospody, poradíme, kam dnes vyrazit a sledujeme počasí v regionu.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Z muziky Marcia z Kateřina Marie Tichá, také Rangers a Olympic, dej mi víc své lásky. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, zdravím vás.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Marcias a s Luisem.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu přesně 15 minut a podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje. Opava právě teď 16,5 stupně Celsia, Mídek 16,5 stupně rovněž, Mořkov hlásí něco málo nad 15 stupně Celsia, město Albrechtice, stanice Žáry 17 stupňů, Lysahora teď necelých 11 na teploměru, Krnov hlásí 16,5 a třeba Karlova Studánka necelých 14 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Otevírací doba už po 5. hodině ráno, největší nápor u výčepu při výměně směn. Horníci dodnes vzpomínají na havířskou hospodu u bývalého dolu Staříč na Frýdeckou Místecku. Po letech z ní zbyl už jenom nápis nad okny. Vydáme se na místo ještě do 8:30.
2: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marcias ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Kateřina Marie Tichá a Plamen. Aktuální čas 8 hodin k tomu 21 minut. Na Karvensku, Ostravsku a Frýdecku Místecku už zmizela většina oblíbených hornických hospod a dolů a šachet. Patřili kdysi ke každodennímu životu havířů. Když se doly zavřely, zanikly i výčepy, které si na nedostatek zákazníků v minulosti stěžovat rozhodně nemohly.
1: Teď jsme u dolu Michal v Ostravě, v jedné z mála skutečných hornických hospod, které ještě fungují. Hlavně proto, že důl Michal žije dál jako památka.
2: Pivo dobré, mám někdy problémy dojít domů, tak to musíme zahustit.
1: Úplně jinak to ale vypadá třeba u bývalého dolu Staříč u Frýdku Místku. Jsem teď před bývalou šachtou, je tady vidět vlastně už jenom nápis pivnice, zaprášená okna, špinavé záclony a vystavená je pořád původní otvírací doba. Od čtvrt na šest ráno do devíti, pak byla pauza, potom chvíli odpoledne a potom zase večer do 22 hodin s dlouhými pauzami, když byli havíři na směně pod zemí. Byly to skutečně časy, dozvídám se od dvojice bývalých horníků tady ze Staříče.
2: Ježiš, nejmladší vždycky šel první na výjezd, že? Pro partiu a já jsem brával třeba 50-60 piv.
1: A tam ta otvírací doba byla taková dost zajímavá, od pěti nebo
3: ano,
1: tak.
3: Ano,
1: to
3: ano,
1: podle
3: směn. Podle směn.
4: Směn. No.
2: To i po venku všude to stalo.
3: A horníci vlastně prošli branou ve tři čtvrtě na dvě a tomu se říkalo svědr té hospodě, že? No. Tak šli na pivo, dvě deset jel autobus, že? A už někteří ho měli, že?
1: No. Stihli to, jo?
3: No, tak
1: jo.
3: Protože byli žízniví, že? Polkli těch pět piv na žízeň a to šesté šlo na chuť, že?
1: Těžba na Staříči skončila v březnu roku 2017. Zmizela i hospoda a později i betonová těžní věž. Celý důl bude zlikvidovaný a zřejmě i s budovou hospody do roku 2030. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Ministerstvo financí nezvažuje obnovení regulace cen paliv. Také o tom krátké zprávy, které dnes po celé ráno připravuje František Tichý. Františku, krásnou sobotu přeji.
2: Dobré ráno. Půl deváté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Městská policie Ostrava dnes značí kola a koloběžky proti krádeži v prostorách Loděnice u řeky Ostravice. Také strážníci zaregistrují do databáze. Snadněji je tak lze dohledat v případě krádeže. Zájemci se musí předem registrovat, kontakt najdou na webu ostravských strážníků. Ministerstvo financí nezvažuje obnovení regulace cen paliv. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Stefan Fous. Nafta a benzín v minulém týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst ceny ropy na světových burzách. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 26, na horách 17 až 21 stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: Rozhlas.cz Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na Novojičínsku. Na 324. kilometru ve směru na Brno je uzavřen pravý jízdní pruh, a to kvůli údržbě a opravám. Jeďte tam opatrně. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po více než 10 letech hry na schovávanou byla objevena nejslabší planeta, jaká byla kdy ze Země vyfotografována. Řeč je o planetě Beta Pictoris D, která obíhá kolem mladé hvězdy. Více už nám vysvětlí opavský astronom Tomáš Graf. Tomáši, dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Jak máme tedy rozumět zmíněné hře na schovávanou a jak byla existence zmíněné planety nakonec tady potvrzena?
1: Je to krásný příklad toho, jak některé objevy se nedělají takzvaně na první dobrou, protože někdy se ukáže, že ten objekt byl na řadě snímků už kdysi před lety, ale tehdejší způsob zpracování vlastně nedovolil ten objekt na tom snímku objevit, anebo si jej ti astronomové, kteří zpracovávali ty snímky, jednoduše nevšimli. Právě proto se stalo tady v případě exoplanety Beta Pictoris D to, že astronomové původně zkoumali dlouhé roky známou exoplanetu Beta Pictoris B, a v okamžiku, kdy analyzovali nová pozorování z přístroje ERIS na VLT, čili na daleko Very Large Teleskop Evropské jižní observatoře v Chile, tak si všimli poměrně slabého bodu poblíž hvězdy. Ovšem nebyli si jistí, zda se jedná o exoplanetu, anebo jenom o náhodný artefakt v těch datech. Potom následovalo doslova detektivní pátrání, vědci hledali v archivech snímku Evropské jižní observatoře, no a našli starší snímky této hvězdy, které některé byly starší než 11 roků, a tam se ukázalo, že exoplaneta byla na těch snímcích celou dobu zachycena, jenom byla tak slabá, že ji nikdo nedokázal bezpečně rozpoznat. V okamžiku, kdy ta její poloha se promítla do celé časové řady, tak se ukázalo, že obíhá kolem hvězdy, a teprve potom bylo možné existenci tohoto objektu, čili exoplanety Beta Pictoris D, jednoznačně potvrdit. Takže proto autor studie, z které vycházíme, s nadsázkou tvrdí, že si s astronomy více než 10 let hrála na schovávanou.
0: Tomáši, předpokládám, že o podobných objevech bychom mohli v budoucnu přece jen slýchávat častěji. Mám pravdu?
1: Máte pravdu. Je to z toho důvodu, že ten konkrétní příklad exoplaneta Beta Pictoris D je stokrát slabší než Beta Pictoris B, která byla objevena dříve. No a to znamená, že když se zdokonalují nejenom ty přístroje, rostou průměry dalekohledu, ale také metody zpracování, tak vlastně díky tomu se objevují a přímo zobrazují i exoplanety, které před pár lety nebyly pro nás viditelné. Je zajímavé, že v tomto případě se jedná o postup, kdy astronomové nepoužili nový dalekohled s větším průměrem. Naopak oni se jenom novou technikou zpracování podívali na staré snímky, a tím, že dnes jsou k dispozici výrazně lepší algoritmy, výkonnější počítače a promyšlenější metody toho zpracování, tak vlastně dokázali vytěžit z archivních dat informace, které dřív byly skryté. No a jestliže se podíváme do blízké budoucnosti, tak v příštích letech začne pracovat například extrémně velký dalekohled, známý pod zkratkou ELT, a to jeho hlavní zrcadlo bude mít průměr téměř 39 metrů. Tam dojde k dalšímu kvantitativnímu skoku a dá se říct, že určitě o takových objevech, to znamená, že dokážeme objevovat velmi a přímo zobrazovat velmi slabé exoplanety, tak se tady budeme bavit častěji. Možná ještě taková zajímavost, že soustava Beta Pictoris je pro astronomii mimořádně zajímavá, protože celá ta exoplanetární soustava, jak jste říkal, v nahlášce, která je vzdálená asi 63 světelných roků, tak je stará jenom 20 milionů roků, což je z astronomického hlediska téměř novorozenec. a zkoumáním takové planetární soustavy vlastně můžeme také mnohé zjistit o tom, jakým způsobem se vyvíjela naše vlastní sluneční soustava.
0: Zajímavosti doplnil opavský astronom Tomáš Graf. Tomáše, děkujeme za to a přejeme klidný víkend. Naslyšenou.
1: Taky děkuji a těším se na slyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pěkně v rytmu ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik opět česká muzika Hana Zagorová a Zdá se.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 49 minut, to je aktuální čas a tady jsou aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Vítkov právě teď necelých 18 stupňů Celsia na teploměru, Třinec, Oldřichovice, Javorový 15 stupňů, Světlá hora 16, Slezská Harta hlásí něco malinko nad 17 stupně Celsia, Rýmařov okolo 16 stupňů, Praděd 8,8 stupně Celsia, no a třeba na Ostravsku se teď teplota pohybuje kolem 15 stupňů. Jaký je výhled pro dnešek, pro sobotu 25. července? Čekejme v kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Po 9. hodině nabídneme nový díl magazínu Mezi nebem a zemí. O čem bude řeč? Navštívíme kostel svatého Václava v Dobrušce, který je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Zavítáme také na festival židovské kultury Hamakom v Holešově a na výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je sobota 25. července a kam dnes na severní Moravě a ve Slezsku vyrazit? Dnes můžete absolvovat třeba letní komentovanou prohlídku větrného mlýna na Nových Dvorech u Bílovce. Začíná ve 2 hodiny odpoledne. V Bruntále se dnes koná jazzový festival. Jazzový piknik si užijete pod širým nebem v městském parku. Program 16. ročníku odstartuje ve 14 hodin. Koloniální čaj o 5. to je pro změnu pozvánka na zámek do Raduně. Akce začíná ve 14 hodin. Poznáte romantické prostředí zámecké oranžérie a těšit se můžete na ochutnávku typického afrického čaje a taky rytmus afrických bubnů. Na Sovinec zveme na víkendový program Za čest krále, který ukáže hrad v temné době 30-leté války. Program startuje už za několik málo minut. Veterán Car Club Rožnov pod Radhoštěm pořádá orientační jízdu historických vozidel s názvem Veteráni Valašskem. Dojezd do cíle v Hutisku Solanci se plánuje na 14. hodinu. Hukvaldská bitva, návrat rytířů. To je program s pozvánkou na zříceninu hradu Hukvaldy. Den plný napětí, historie a nezapomenutelné podívané nabídne velkolepou středověkou bitvu. Program začíná dopoledne v 9:30. No a ještě jeden tip. Kdo dnes vystoupá na chatu Gýrová v Beskydech, může spojit výlet s další zastávkou naší letní soutěže Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Živě z místa se přihlásí náš regionální stop krátce před pravým polednem.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: 3/4 absolventů terapií pro řidiče už neopakují závažné přestupky, uvedlo to Centrum dopravního výzkumu. V Česku dlouhodobě končí směnárny, v loňském roce jich zavřelo asi 30. Zámek v Kravařích zve na večerní prohlídku. Dnešek bude slunečný s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré dopoledne. Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
3: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
2: Povinné terapie, úřady nebo i soudy nařizují přes 2 roky. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro 2x tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Češi většinou neruší lety do Španělska a Francie, kde jsou teď rozsáhlé požáry. Shodli se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kivi.cz. Cestovatelský portál Zaleď.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet zrušených pohybuje v jednotkách.
4: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
2: Zámek v Kravařích na Opavsku dnes pořádá večerní prohlídku, která oživí historii tohoto místa. Návštěvníky čeká cesta proti proudu času a průvodci odhalí odkaz pánů Eicheldorfu. Právě tento rod výrazně ovlivnil dějiny města. Je to další ze série prohlídek při soumraku. Další jsou v plánu v srpnu a v září.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách čekejte teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vážnou nehodu máme hlášenou z Bruntálu. V Zejerově ulici auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři, počítejte tam se zdržením. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Mezi nebem a zemí.
5: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Keď jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštili nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jeho zveme všechny, určitě. Třeba církev husitská má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.
3: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání. Loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
4: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smíčkovi ze Semanína, kteří nás přijmou a to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
4: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
4: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidně děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
5: Já jsem Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žbirku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišmaklezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schenstergob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavilo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalec. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné

0: Byty. Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
1: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava, takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
2: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
1: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
2: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
1: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
2: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava, určitě, o tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
1: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: S magazínem Mezi nebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivetské benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek a krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí slucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyl. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Firmy z Karvinska mohou ještě měsíc žádat o podporu na digitalizaci. Víc než 600 lidí v Česku žije s genetickou poruchou zvanou albinismus. Rožnovský skanzen hostí festival Romskou píseň. Dnešek bude slunečný s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Ještě měsíc mohou firmy z Bohumína a okolí žádat o evropské dotace na modernizaci a nové technologie. Evropský program nabízí malým a středním podnikům podporu až do výše 50% nákladů. Žádosti je možné podávat do 28. srpna.
3: Dotační program podpoří investice s výdaji od 250 tisíc do 3 milionů korun. Firmy mohou peníze využít například na pořízení moderních technologií, digitalizaci provozu, automatizaci výroby nebo posílení kybernetické bezpečnosti. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili bezmála 42 stupňů Celsia. Citlivá kůže a potíže se zrakem, to jsou příznaky albinismu způsobené nedostatkem pigmentu. Vzácnou genetickou poruchou v Česku trpí více než 600 lidí. Podle pacientské organizace Albína ale může být jejich počet o stovky vyšší. Pacienti musí mimo jiné celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem. Ty je stojí tisíce korun a zdravotní pojišťovny na ně nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka organizace Albína Soňa Daňková.
4: Je to velká finanční zátěž pro rodiny. My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
2: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí Mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabídne přehlídku romské hudby, tance a kultury, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bruntále v Zejerově ulici pokračuje šetření nehody, při které byl zraněn cyklista. Projíždějte místem opatrně. Pozor pak dejte také na silnici 1.11 v Ostravě Krásném poli. Je tam osobní auto s defektem. Blokovaný je odstavný a částečně pravý jízdní pruh. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky o 2 jec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat.

0: Jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
2: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
1: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
2: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
1: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
2: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
1: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů. Mm-hmm.
2: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
1: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? Tady u nás?
2: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
1: I tady je regulace zvěře v lesích.
2: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
1: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
2: Přelom května, června.
1: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
2: Prosinec leden je nejhorší.
1: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
2: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
1: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
2: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
1: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
2: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
1: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
2: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
1: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
2: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
0: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jakože jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnat. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Pojďme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástra se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vinařský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo máří Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně, často si rezervují pobyty na poslední chvíli. Živelní pohromy letos v prvním pololetí způsobily méně škod než před rokem. Do Rumunska vletěl další dron, stíhačka ho sestřelila. Odpoledne bude slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v hotelích a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
4: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně. Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
2: Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidé méně využívají místa určená pro stany. Nejvíc živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půlrok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období. České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl. Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kivicom nesleduje pokles zájmu stejně jako portály Letuška nebo Zaleď.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidé stále do Středomoří cestují, potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
5: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů. A proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci, že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
2: Rumunský letoun F-16 sestřelil další dron, který narušil vzdušný prostor země. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj pilot stíhačky zneškodnil stroj poblíž hranic s Ukrajinou v neobydlené oblasti. Odkud přiletěl, zatím není jasné. Podobný incident Rumunsko zaznamenalo už včera. Agentura Reuters s odkazem na prokuraturu píše, že dron byl ruský. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky bezpilotních strojů.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách čekejte teplotu mezi 17 až 21 stupni Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Letní soutěž Křížem krajem dnes zavede posluchače Českého rozhlasu Ostrava na chatu Gírová, na skvělou chatu Gírová v Beskydech. Co všechno se tam bude dít, povíme tady u nás do pravého poledne. Ovšem ze všeho nejdřív Artur a jeho dechovka.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A narušený poslech přeje Lukáš Kaňa.

na Zločince, tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A to taková starostlivá paní volá na sousedku. Paní sousedko, to se nebojíte pouštět tu vaši 15-letou holku s tím mladíkem na motorce na chatu? Ještě se jí něco stane. A ta sousedka mávne rukou a povídá, a co by se jí asi tak mohlo stát? Vždyť má na hlavě přilbu. Dáme si bučkovanku a její polečku. Vzal jsem moju milu na jarmok. Zpívají to Josef Podhradský a Josef Vido. A s nimi si to můžete také zabroukat i vy.

A tady to je docela ukázkový příběh zloděje, kterého policisté rychle dopadli, a to hlavně podle popisu z kamerových záznamů. Když si doma nainstalujete slušné kamery, co mají záznam a také dobrou optiku, pak když zjistíte, že vás třeba někdo vykradl, tak máte okamžitě jeho popis a můžete to pátrání po něm urychlit. Tady máme příklad. V první polovině července oznámila žena na tísňovou linku 158 vloupání do obchodu. Zloděj se tam dostal ventilačním okénkem nad vstupními dveřmi a ukradl pokladnu, které bylo asi 10 000 korun. Jeho radost ze zisku, tady píší policisté, však netrvala dlouho. Ukázala se profesionální spolupráce policistů ze studenky, s kolegy z operačního střediska, ale také se zaměstnanci správy železnic Přerov. Toho podezřelého muže vypátrali v blízkosti vlakové trati na Novojičínsku. A tomu dopomohly právě kamerové záznamy z té prodejny, ze kterých se dal udělat popis toho zloděje. No a našla se i kasa s penězi a věci se tak mohly vrátit majitelce. A to se na taneční zábavě ptá takový pěkný černovlasý kluk takové krásné dívky, co s ní celý večer tančí a povídají: slečno, už máte kluka? A ta slečna se tak milé roztomile zaculí a povídá: ne, ne, mladý muži, kluka ještě nemám, ale už mám dceru. Dáme si slavnou písničku Saši Razova, nazvanou Ostravští chachaři, a zpívá to Petr Dudešek, Zdeněk Krásný, Libuška Dudešková a Petra Lhocká. A zatím vším jsou Berušky a Buřinky a třeba vám ta písnička udělá radost.

Máte doma staré auto, třeba takovou Škodovku Felicii z roku 1952, tak potom jste bohatí lidé, samozřejmě, pokud je to auto v perfektním stavu, protože pak se takový veterán prodává za takových 600 tisíc korun. A právě takové auto se ztratilo v dubnu z kontejneru na pozemku na zahradě v Kopřivnici a začalo pátrání. Auto není maličké a bylo jasné, že ho zloději budou chtít prodat, ať už přes nějaký inzerát nebo v nějakých nabídkách, a nakonec ho kriminalisté našli, to auto v Praze při prodeji za poloviční cenu. Ti zloději ho zrovna chtěli střelit, aby z toho něco měli. Tři zloději jdou do vězení a majitel už má svého vyleštěného veterána zpátky doma. A teď to bude takový životní příběh. To takový 90-letý pán se žení a bere si krásnou 25-letou blondýnku. No a sotva si ta mladá paní lehne do postýlky, už jí klepe na dveře, vtrhne dovnitř a vášnivě jí pomiluje a potom zase odejde do své ložnice, no a tu noc se to opakuje 6krát. A když je to po 6., tak ta novomanželka povídá, tak to jsem nečekala, že muž tvého věku mě v noci navštíví 6krát. A ten 90-letý manžel se tak poškrábe na hlavě a říká, já už tady dneska v noci byl? Pojďte si zaspívat. Dáme si malou černou hudbu z Karviné a jejich valčík Havíříčku můj. Zpívají to Romana Svačinová a Lenka Lipková.

Bavil jsem se nedávno s jednou policistkou o krádežích z aut. No a ta policistka říkala, že spousta lidí nechá v autě kde co. Jdou na nákup a vůbec nechápou, že na těch parkovištích se potulují zloději a když uvidí za sklem třeba zapomenutý mobil, kabelku, tašku, bundu, tak to okýnko toho auta rozbíjí a věci vezmou. Tomu zloději to trvá několik vteřin. Přiloží na okno třeba bundu, aby se ten zvuk rozbíjeného skla tolik neozýval. Škoda na rozbitém okně je obvykle větší než na těch věcech uvnitř. A tomu zloději je úplně jedno, co rozbíjí a jestli tím způsobí škodu. Zloděj je tady od toho, aby vás okradl, no a když mu dáte šanci, tak tím, že něco necháte v autě, na sedadle, tak se vám to vymstí. Já jsem si nedávno nechal na sedadle 100 korun. A až druhý den mi manželka říkala, že mi dala 100 korun, ale že jsem zrovna vystupoval, tak mi je hodila na sedadlo a do rána tam zůstala a nikdo si toho nevšiml. No a ta paní policistka říkala, nic v autě nenechávat na viditelných místech, všechno vzít sebou nebo dát do kufru, zloděj tam nesmí nic vidět. Nevím, proč to tady vlastně pořád opakujeme, když je to úplně jasné, ale případy s vymlácenými okny u aut máme pořád a velmi často a teď v létě, hlavně v okolí koupališť. A tady to je pěkné, to na dveře bytu zazvoní instalatér a hned se ptá, milostivá, co dnes vaříte k obědu? A ta paní povídá, dneska budou nudle s mákem a ten instalatér se ptá, a co budete vařit zítra? A ta paní povídá, a zítra bude kuřátko na paprice s bramburkem. A ten instalatér povídá, výborně, výborně paní, dnes zajdu koupit materiál a zítra ráno v 9 přijdu a pustíme se do výměny toho vašeho umyvadla. A za to se mi hodí polečka zvonění pravdy, kterou hraje nejrychlejší dechovka na světě a tou je nejstarší jihočeská dechovka, plechovka, Babouci.

to taková sousedka nabízí v druhé sousedce koláčky. A ta sousedka mlaská a pojídá a chválí a říká, ty jsou skvělé, to je vidět, že vám trouba dobře peče, co? A ta druhá sousedka na to povídá, peče, peče, ale těch keců, co ten můj trouba má, než ho k tomu pokaždé dokopu. To si nepřejte slyšet. A to manžel večeří u stolu v kuchyni a pak najednou povídá, Aničko, miláčku, mám pocit, že to jídlo má dnes nějak podivnou chuť. A dokonce mám pocit, jako bych dostával závratě. A ta manželka se tak zaculí a říká, to máš pravdu, Karlíčku, opsala jsem ten recept z jednoho velice zajímavého kriminálního románu. A to se bude líbit všem dámám, co nás poslouchají. Je to takový obyčejný manželský vtip. A to povídá žena svému manželovi. A proč zase zíváš, když se s tebou bavím? Co to má znamenat? To mi jako dáváš najevo, že tě nudím, nebo co? A ten manžel povídá, ale kde pak, miláčku? Já jsem chtěl jenom něco k tomu tvému souvislému hodinovému komentáři říci. A my si teď dáme jistemnickou třináctku, dechovečku malou, ale dobrou a v jejich podání to bude polka pod hradem.

0: A to jeden kluk povídá druhému spolužákovi. Mám zlepšovák a za 20 korun ti prozradím, jak prodloužit prázdniny. A ten druhý kluk vytřeští oči, tak si to koupí za 20 korun, tam je papírek, otevře to a tam je napsáno. Když chceš prodloužit prázdniny, tak vstávej už ve 4 ráno. Tak to byla taková dobrá rada od nás. A ještě jsem našel jeden dobrý vtip. To sousedka volá přes cestu na druhou sousedku a povídá. Paní, váš pes honí přes celou vesnici nějakého člověka na kole. A ta paní se tak zamyslí a pak volá na tu druhou stranu cesty k té první sousedce. Tak to musí být omyl, paní sousedko, to bude asi cizí pes. Náš pejsek neumí jezdit na kole. A příjemný a krásný den bez lumpu a darebáku vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kdo dnes vystoupá na chatu Gýrová v Beskydech, může spojit výlet s další zastávkou letní soutěže Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Ta provází posluchače po zajímavých místech Moravskoslezského kraje doslova po celé léto. No a dnešní zastavení na chatě Gýrová nabízí návštěvníkům kromě razítka do hrací karty také speciální bonus a velmi příjemný, zajímavý doprovodný program. A co všechno se bude v Beskydech dít, to už ví naše regionální stopařka Petra Pivková, která je přímo na místě. Tak tedy Petro, krásné skoro poledne přeji a pověz, co dnes čeká na ty, kteří na Gýrovou dorazí.
2: Krásný den, no také já se v tuto chvíli snažím na Gýrovou dostat. Věřím, že to bude každou chvíli, protože už jsem skoro tedy před vrcholem, ale pokud se tam naši posluchači třeba dostanou o chvilku dřív než já, a nebo po mně, tak určitě si tam budou moci vyzvednout hrací kartu na naše soutěž Křížem krajem. Budou, pokud přijdou s dětmi, tak si tam moct užít tvořivé dílničky společně, ale také si třeba naživo vyzkoušet, jak funguje takový náš kvíz rádiový. Takže i to je věc, která na ně čeká. No a samozřejmě, pokud s námi vydrží až do 16:00, tak potom se mohou těšit na koncert zpěvačky Kači, která bude také vystupovat přímo na chatě, tak to bude takový bonus pro všechny, kteří se nahoru dostanou.
1: Na co se, Petro, ty konkrétně sama dnes nejvíce těšíš?
2: No já se těším na to, až se dostanu nahoru.
1: Tak já přeji šťastnou
2: cestu. A to bude
1: cestu.
2: Pro mě takový úspěch.
1: Já přeji, abyste dorazili všichni v pořádku do cíle na chatu Gýrová. Všechny pozdravuji a tohle byla z chaty Gýrová naše redaktorka, reportérka Petra Pivková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: A pokud se chcete do soutěže Křížem krajem zapojit také vy, tak stačí během léta navštívit tedy soutěžní místa, sbírat razítka do hrací karty a po nazbírání potřebného počtu ji odeslat do Českého rozhlasu Ostrava. Čekají na vás zajímavé ceny a spousta krásných výletů po Moravskoslezském kraji. Doplním, že všechna pravidla i přehled soutěžních zastávek najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava, tedy ostrava.rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Město Opava hledá zájemce, kteří postaví rodinné domy v nové čtvrti Stromovka. Ministryně Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Nový program rožnovského skanzenu učí děti, jak se dříve žilo a hospodařilo na valašské vesnici. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 27 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Město Opava nabízí k prodeji první pozemky ve vznikající obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o některou z více než 50 parcel už se můžou registrovat. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO. Pozemky jsou určené pouze pro fyzické osoby.
3: Do konce srpna se odevzdávají nabídky se zájemci, kteří budou mít zájem o tyto pozemky, a v měsících září, říjen bychom chtěli dělat veřejné losování, které bude za přítomnosti notáře a také za přítomnosti zájemců nebo veřejnosti.
1: Stromovka vznikne v oblasti za opavskou nemocnicí a v plánu je v budoucnu stavba až 300 rodinných domů, včetně parků a nové zeleně. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Za tento přestupek může magistrát uložit pokutu až 50 tisíc korun. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová informaci potvrdila, přesnou částku ale zveřejnit nechtěla.
4: Uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
1: Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požáru. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spustilo nový program pro rodiny s dětmi. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a děti při něm poznávají hospodářská zvířata, která se dříve chovala v každém valašském stavení. Během komentovaných procházek si je můžou i nakrmit.
5: Hospodář Josef Ulrich dětem vysvětlil, které zvíře dříve na Valašsku živilo celou rodinu.
6: Vždycky kráva živila jako celou rodinu, jako a byla taky koza. Jako králici samozřejmě to lítalo všude kolem, že jako a všechno to být i strakáči jako.
5: O zvířata se přímo v usedlosti stará hospodyně Mirka. Ukazuje dětem i práci, která k životu na dědině odjakživa patřila.
7: Takže to se jí musí jako vždycky vykydat, jako ráno a večer se kydá, jako prostě v poraní jako u klídu, jde na pastvu a tam se pase. Jako.
5: Program Se zvířátky dědinou nabízí Valašské muzeum v přírodě několikrát za léto. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude v regionu jasno nebo polojasno s teplotami do 27 stupňů. V noci čekejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty mezi 17 a 13 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se objeví lokálně přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě v ulici Sněmovní probíhají ještě dnes a zítra stavební práce. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak takové byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, zprávy nejen ze Severní Moravy a Slezska. 4,5 minuty popolední Lukáše Kaňu u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně začínáme hudební poštou a telefonní linky, tak ty už nám tady vyzvánějí. Tak schválně, kdo bude první, kdo bude mít písničku na přání. Telefonní číslo 596 11 22 66. Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vladimír Šmelík vás zdraví u poslechu Hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme na Valašsku, míříme do prostřední Bečvy, protože právě tam nás čeká paní Anička. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v redakci i posluchače rozhlasu. V neděli 26. července sláví moje švagrová paní Anička Červená z Horní Bečvy Hluboký své jmeniny. Co ti popřát, co ti dát, jen pevné zdraví a lásku svých nejbližších na pořád. A tě štěstí obklopuje každý den a život plyne jako sen. Samou radost, voné kvítí, spokojenost, dlouhé žití. To ti ze srdce přeje švagrová Anička s celou svojí rodinou a připojuje se jí Vlasta. Táto písnička a blahopřání je jí pro moji neteř paní Aničku Adamcovou a její vnučku Aničku Křenkovou z Hutiska Solánce. Přeje jim to teta Anda. Také by to chtěla poslat Anice Širové a všem Aničkám z prostřední Bečvy. Přeje též Anička. Děkuji pěkně.
1: Rádo se stalo a hezký den na Bečvy. Přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Tak tohle byli Božejáci a Teče vodička na přání paní Aničky z Prostřední Bečvy. A my se v hudební poště teďka z Valašska přesuneme na Pražskou. Míříme do Píště, tam nás čeká paní Miluška. Přeju krásný den.
1: Dobrý den, přeji všem vám i všem posluchačům. A prosila bych o písničku k zítřejšímu svátku Aničkám. A to mé sestřičce Aničce Posulka z Bohoslavic, švagrové Aničce Siručkové z Hlučína a paní Aničce Lampartové z Píště. A také všem Aničkám, na které se nedostane. Milé Aničky, v kalendáři je vzkaz jasný, že zítra máte svátek krásný. Ať vám hvězda lásky svítí a štěstí do náruče letí. Ať přátelství srdce hřejí a nikdy vám smutno není. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví vám ze srdce přeje Miluška. Vám, pane Vladimíre, děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo, paní Miluško, a hezký víkend do Píště přeji.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Už jsme byli na Valašsku, byli jsme na Pražské a teď zamíříme do srdce Lašska. Pod Palkovickými Hurkami je totiž vesnice, jejíž název voní a křupe. V Chlebovicích nás čeká Aneška. Dobrý den.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemně prožitý slunečný den. Zítra 26. července oslaví své jmeniny paní Anička Babincová z Vlčovic. Hodně zdraví, ať ti slouží. Máš úsměv na tváři, ať ti každá chvílka žití, jak hvězdička zazáří. Vše nejlepší, hlavně veselou mysl do dalších let přejí Aneška, Věrka, Františka, Indra a manžel Leoš. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo a hezký den do Chlebovic.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dospíval Karel Hála písničku Chci zapomenout, která je možná známější jako ze Známých důvodů. Pro další písničku nemusíme nikam daleko. Z centra Ostravy se vypravíme na sever. Přejdeme přes řeku Odru a zastavíme se v Hlučíně, protože tam nás čeká paní Aneška. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Zítra má meniny paní Anička Gajová tati. Přeji hodně štěstí, zdraví, boží požehnání. Plnou náruč květu chci ti dát, k tvému svátku chceme ti přát. Moře zdraví, hodně štěstí, lásky, vše nejlepší přeji sestry Anička, Aneška, Truda s rodinami. Děkuji pěkně a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně. No a z Hlučína do Hatě už letí písnička.

0: Je 10:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu. Za další písničkou se z Ostravy vypravíme na jih, míříme do Poodří, konkrétně do Studénky. Ve Studénce nás čeká paní Vlasta. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Zdravím vás a také všechny posluchače. Chtěla bych nechat dnes zahrát pro moji dlouholetou kamarádku Aničku Dudkovou z Hátě, která zítra slaví svátek. Aničko, my ti přejeme štěstí, zdraví vrchovatě a velkou dávku pohody. Hlavně to zdraví ti přeje Vlasta a Zdena ze Studenky. Děkuji moc a nashledanou.
0: Rádo se stalo.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak tohle byl Hradišťan na instrumentální podání legendární lidovky Anička Dušička. No a my míříme za další písničkou. Byli jsme v Poodří a teď se pojedeme podívat do Těšínského Slezska. Míříme do Dolní Lutyně za paní Olgou. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga v Dolní Lutyně, zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. A dnes poputuje blahopřání s písničkou do Dolní Lutyně panu Jirkovi Hanuškovi. Milý Jiříku, dovol, abychom se i my připojili k dnešním gratulantům a popřáli ti k narození nám všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost každého nového dne, splněné přání, slunce v duši a boží požehnání. To ti přeje Věrka a Olina. Pane Vládio, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám i všem posluchačům hezký slunečný den. A ještě jedno bych chtěla a posílám hezké pozdravení do Dolní Lutyně paní Šarce Staničkové s manželem. Pane Vládio, děkuji za vyhledání písničky a naschledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den a hezký víkend do Lutyně.

0: 12 hodin 38 minut ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Když vám někdo zavolá z Janovic, musíte si prostě ověřit, ze kterých, protože v našem kraji jsou čtvery. U Rýmařova, u Klimkovic, u Starého Jičína, no a samozřejmě u Frýdku. A právě tam do těch Janovic míříme, protože nás tam čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače rádia a mám jedno velké přání. Já bych prosila pro Aničku Rumíškovou z Janovic, má svátek, tak bude mít, takže všecko nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, spokojenosti, ať se jí daří ve všeckém, a to i přejí děti Pepík a Gabinka a já kamarádka Líba, a připojuje se a i Majka. A děkuji moc za zavolání, za hraní. Děkuji a naschledanou.
0: Rádo se stalo, paní Líbo, a zdravíme pod Lysou horu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a míříme za dalším přáním. Tentokrát do Místku, protože v Místku nás čeká paní Mirka. Dobrý den.
2: Dobrý den vám všem, hezký den letní, přeji hezkou sobotu, ale o písničku jsem poprosila pana Vladimíra, ať mi vyhledá. Je to pro moji bývalou sousedku paní Aničku Petrovou, která má zítra svátek, která se nám odstěhovala do Ostravy. Tak paní Aničko, a i zítra, a i všechny ostatní dny, hodně zdraví, lásky, pohody a boží ochrany, to vám přijeme celá naše rodina. Moc na vás vzpomínáme. Děkuji a naslyšenou zase.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky. No a z Místku do Ostravy už letí Bojanovské Bůdy.

0: Posloucháte jediný pořad Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém si písničky můžete vybrat sami. Do hudební pošty se dnes jako poslední dovolala paní Anička. Míříme do Hati. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, mám se Jusen, mluvláte a posluchačům. Písničku bych chtěla poděkovat paní Anice Falcové, která mě chtěla už dala hra. Pan Vladimír mi nedal telefon a tak jsem se nedovolala. Tak paní Aničko, já vám přeju, jen to nejlepší, co může na světě mít. A to je zdravý a vidný. A trochu lásky, trochu štěstí, trochu božího požehnání. A bude na naši ještě okén. Dneska vám pak nevradí mi, já děkuju a přeju vám hezký den.
0: Já vám taky přeju hezký den, přeju příjemný poslech a budu se těšit zase na příště, Aničko.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a skončila Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. července. Za malou chvíli v našem vysílání aktuální zprávy dnes s Terezou Hájkovou. No a potom už se na vás těší samozřejmě František Kinský a zámecké léto. Dneska se vypravíme do východních Čech k Litomyšli, kde stojí nádherný rokokový zámek Nové Hrady. Vladimír Šmehlík se na vás bude těšit opět dnes po 14. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zprávy s Terezou Hájkovou za okamžik.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Řidiči se lépe dostanou z bývalého autobusového nádraží ve Frýdku Místku. V krnovské nemocnici pokračuje stavba heliportu pro záchranářské vrtulníky. Fotbalisté Baníku Ostrava zahájí novou sezonu ve Zlíně. Zítra bude během dne přibývat oblačnosti a naměříme do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Technické služby ve Frýdku Místku pracují na úpravách křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Po mnoha letech se tam vrátí semafory. Z tamního parkoviště budou moci řidiči nově odbočit ve směru na Příbor.
5: Jedete tam hluboko, daleko zbytečně.
6: Říká mi Aleš na bývalém autobusovém nádraží. Pokud se odtud chcete dostat směrem na Příbor, musíte oklikou přes 3 menší křižovatky, jeden kruhový objezd a ještě jedny semafory. Po úpravách bude možné odbočit přímo z parkoviště, jak pokračuje Radomír Pecka z technických služeb.
7: Z té ulice Třebíského budou vedle sebe 2 pruhy, jeden pro odbočení vpravo, jeden pro odbočení vlevo.
6: Do dokončení prací musí řidiči počítat se zúžením. Vše by mělo být dokončeno v září. Z Frýdku Místku, František Kuča, Český rozhlas.
3: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Za rok skončí stavba nového střediska záchranné služby v areálu krnovské nemocnice. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí přijde na desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moct přistávat vrtulník i v noci.
8: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V amfiteátru dřevěného městečka se uskuteční už jeho 32. ročník. Festival letos nese motto Hudba pro všechny. Představí se tam romské hudební a taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska.
9: Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v prvním kole šance ligy na hřiště Zlína. Zápas začne v 17 hodin a trenér Roman Skuhravý věří, že bude v novém angažmá úspěšný.
10: Věřte mi, že jako motivaci mám velkou, protože nedokážu si představit, že za 3 měsíce přijdu za manželkou, mám a stěhujeme se zpátky do Prahy. Jo. Takže to je pro mě jak červený hadr na bejka. Udělám všechno pro to, aby se tohle nestalo.
9: Počasí.
3: V noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 13 stupni Celsia. Zítra přes den pak čekejte zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na Frýdecko-Místecku na silnici číslo 35 v obci Bílá Hlavata se srazil motorkář se zvěří. Právě teď tam zasahují záchranáři a komunikace je dočasně neprůjezdná, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
11: Vítejte ve východních Čechách, na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
9: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Kostka z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Kostka z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku na ně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny.

0: na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
1: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
0: Proč v noci tajně?
1: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
0: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
1: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
0: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí, na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
1: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče,

0: Vodní auta a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
0: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
0: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
0: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
0: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
0: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
0: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
0: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
0: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
0: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
2: Zámecké léto. Piano.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bolatice bojují proti zrušení oblíbeného přechodu přes vlakovou trať. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Osoblažské muzeum ode dneška sídlí na nové adrese. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Bolatice na Hlučínsku nesouhlasí se zrušením oblíbeného přechodu přes koleje na území obce. Kvůli bezpečnosti a plynulosti dopravy zakázal přecházení přes vlakovou trať v Severní ulici městský úřad v Kravařích. Jak potvrdil bolatický starosta Herbert Pavera z TOP 09, proti tomu se obec odvolala, protože toto místo obyvatelé často využívají. Odvolání bylo ale neúspěšné.
4: Protože nám krajský úřad zaslal rozhodnutí, že naši žádost o obnovu řízení zamítá, tak přesto ještě budeme zvažovat další kroky, jako je jednání s policií České republiky o změnu jejich vyjádření i se správou železnic o změkčení jejich postoje, protože lidé tam stejně budou chodit.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání půlmilionovou půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmů může magistrát uložit pokutu až 50 tisíc korun. Obec Osoblaha přestěhovala své muzeum. Ode dneška funguje v ulici Pavlovická v prostorách bývalé školní družiny. Návštěvníci ho můžou navštívit každou sobotu a neděli anebo ve státních svátcích. Původně muzeum bylo v budově bývalé mateřské školy, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
5: Muzeum jsme stěhovali z důvodu vlastně nestabilního a vlastně havarního stavu budovy bývalé mateřské školky, ve které vlastně muzeum bylo. Dostali jsme dotaci na demolici téhleté budovy, vlastně jsme ve fázi, kdy řešíme přepojení ČEZu, takže jakmile dojde přepojení elektrického vedení, tak začneme výběrovým řízením a zahájíme demolici.
3: Sport.
2: Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře a svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
6: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážu skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
2: Bronz získal mezi muži Lukáš Kratochvíl.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, ojediněle při slabém větru kolem 11. Zítra přes den čekejte zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se objeví lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Bruntálsku na silnici číslo 11 u Horního Benešova havarovala dvě osobní auta. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4 minuty po 14. hodině ladíte rádio Severní Moravy a Slezska, ladíte Český rozhlas Ostravy a Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne. V následující hodince vás vezmeme k několika reportážím a rozhovorům. Ostravské divadlo Loutek ani o letních prázdninách nemá zavřeno. A basketbalisté Opavy se chystají na novou sezónu, začali přípravami. Taky pro vás máme nový seriál, 7. díl seriálu Historky z historie. Tentokrát se podíváme na to, jak se kdysi v Karviné vařilo pivo. Nebudou chybět ani předpovědi počasí a živý proud Severní Moravy a Slezska. Tak tedy krásné, dobré sobotní odpoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Ostravské divadlo Loutek nemá ani letošní léto zavřeno. Venkovní amfiteátr divadla Loutek totiž obsadil festival Pimpr léto. Letos ale účinkující i diváky trochu prohání déšť. My se na festival vypravíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré odpoledne, sobotní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Z rozhlasové budovy teď přehopsáme přes Masarykovo náměstí a zastavíme se až na Černé Louce u divadla Loutek. I letos se v Ostravě totiž koná festival Pimpr léto. Jako tradičně kombinuje pohádková představení, kapely, divadelní dílny a další aktivity. Pimpr léto pořádá ostravské divadlo Loutek a já už zdravím jeho mluvčí Lucii Blažek-Ničkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pimpr léto už má zahájení za sebou. Je to festival, který diváky láká o víkendech na představení, hlavně ven, do vašeho amfiteátru. Nehatí vám ten program počasí?
1: Tak zatím je ta bilance spíše pozitivní. Jedno představení jsme už sice museli před deštěm schovat, stejně tak, jako jsme museli zahájet, trošku upravit úvodní jarmark, ale zatím to zvládáme. A nad naším amfiteátrem je taky taková velká plachta, která nějaký lehčí deštík pohodě zvládne. Takže jako s počasím se počítá, ale věřím, že to všechno zvládneme.
0: Kolik různých akcí ještě v rámci Pimpr léta na diváky čeká? Vím, že některá představení už jsou vyprodaná, ale na co byste třeba pozvala?
1: Tak ještě nás čeká dohromady 9 výstav a koncertů, teda představení a koncertů, pardon. A máte pravdu, noha už jsou vyprodaná, ale pokud bude hezké počasí, tak počítáme s tím, že budeme ještě pár dní zde doprodávat přímo na místě, takže klidně mohou diváci, posluchači vyzkoušet. A určitě bych pozvala například na představení Pluto od studia Damuza, anebo na koncert dětské kapely Žampion pro děti od 4 let. A dospěláky nebo celé rodiny zveme ještě na závěrečný koncert folklorní kapely Lipka.
0: Program Pimpr léta je také plný kreativního tvoření, tvůrčí dílny jsou i součástí některých divadelních představení. Jak to baví dnešní děti?
1: No, zatím se zdá, že je to baví moc. My vlastně letos poprvé zkoušíme takový model, kdy po vybraných představeních následuje krátká dílnička a vypadá to, že děti to baví a že si takhle hezky prodlouží ten divadelní zážitek ještě společným tvořením, tak vypadá to, že to je fajn.
0: Ostravské divadlo Loutek stojí na okraji Černé Louky, bezprostřední blízkosti centra města nebo přímo v centru a vím, že tam máte i venkovní výstavu před divadlem. Tak řekněte nám, jaká je, co na ní uvidíme?
1: Vlastně i tohle je věc, kterou zkoušíme úplně poprvé a reakce jsou zatím moc hezké. My jsme vlastně z našeho skladu vybrali loutky, které už mají ty svoje zlaté časy na jevišti za sebou, ale je škoda, že se na ně práší někde pod zámkem. Takže jsme si půjčili takový krásný prosklený modul, takový laicky řečeno jako kontejner velký, ale je velice hezký. A potom scénografka Lucie Žilák-Labajová dala té výstavě konkrétní podobu, krásně tam ty loutky nainstalovala. A takže kdokoliv půjde kolem po Černé Louce, tak srdečně doporučuji, zastavte se a prohlédněte si.
0: Tolik pozvánka na festival Pimpr léto do ostravského divadla Loutek na Černou Louku. Mluvčí divadla Loutek Lucie Blažek-Ničková. Děkuji vám za rozhovor.
1: Díky, pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za 10 minut bude 14:30, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Přípravu na nový ročník nejvyšší basketbalové ligy odstartovali také hráči Opavy. Obhájci třetího místa teď trénují i s novou hvězdnou posilou. O koho jde, tak to uslyšíte už za malý okamžik v reportáži Lukáše Kalety.

0: věcí. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Opavští basketbalisté zahájili přípravu na novou sezónu i s jednou velmi zvučnou posilou. Z mistrovského Nymburka získali reprezentanta Matěje Svobodu. Zkušený hráč původem z Ostravy se tak vrací domů. Bydlet bude ve svém rodném městě a do Opavy bude dojíždět. Ve volném čase se pak zajde podívat na svůj oblíbený fotbalový tým, kterým je Baník Ostrava.
1: Tím, že tady máme vlastně celou rodinu, tak jsme každou volnou chvíli, každý volný víkend jsme sem jezdili. Právě přes to léto jsme tady vždycky měsíc, dva měsíce byli a kdykoliv byla možnost to spojit právě s domácím utkáním Baníku, tak o to víc jsem se těšil, protože jsem velmi vášnivým a velkým fanouškem Baníku Ostrava, takže teďkom budu určitě mít více příležitostí se na zápas podívat.
2: Usmívá se nová posila basketbalové Opavy Matěj Svoboda. Vyhlášený střelec, který má zkušenosti i z české reprezentace, už nemusí s návštěvou baníkovských zápasů čekat jen na letní pauzu mezi sezonami. Kalendář si může sladit s rozpisem nejvyšší české basketbalové soutěže. Vyrazit by mohl hned na první domácí duel fotbalového Baníku se Sláví.
1: Už jsem se díval, máme teď vlastně celý srpen, ještě víkendy jakž takž volné, takže určitě půjdu už vlastně hnedka, když se spustil prodej pernamentek, tak jsem si hnedka pořídil tu svoji a jsem připraven na všechny domácí zápasy, co mi to vyjde, přijít a fandit.
2: A kterému baníkovskému hráči bude ostravský rodák přát nejvíce?
1: Dlouhodobě mým velkým oblíbencem je stoper Friedrich, zkušený hráč, který vždycky ten tým podržel v tu pravou chvíli a z těch nově příchozích určitě máme větší radost právě z golmana Jedličky, protože patří mezi nejlepší vlastně brankáře v lize, takže snad čeká kluky lepší sezóna než ta loňská.
2: Fotbalovému Baníku se tak rozšiřuje fanouškovská základna sportovních VIP osobností. Matěj Svoboda má 6 titulů v basketbalové lize s Nymburkem a patří mezi největší domácí hvězdy. Nymburk se sice nově sloučil s pražskou Sláví a bude hrát pod jejím jménem, ale nadále to bude hlavní kandidát na zisk titulu. Ostravský rodák měl patřit k tahounům tohoto celku v nové sezóně, ale z rodinných důvodů se rozhodl vrátit domů.
1: Těch faktorů bylo hodně. Jeden z nich samozřejmě byla nějaká touha se vrátit domů, protože jsem odcházel z Ostravy, když mi bylo nějakých 15-16 let a vždycky jsem věděl, že se jednou chci vrátit a manželka taky pochází vlastně z Ostravy a postavili jsme si tady společně dům, protože jsme věděli, že jednou se sem chceme vrátit. No a dalším faktorem byly samozřejmě děti, které syn teďkom bude nastupovat do školy a bychom se rádi vyhnuli nějakému jako přestupování ve školách. Velkou roli hrála samotná nabídka z Opavy a celkově si myslím, že je tady dobře poskládaný kvalitní tým. I zázemí je na velmi profesionální úrovni a tím, že to je v dojezdové vzdálenosti z Ostravy, tak o to líp pro mě.
2: Přestože poprvé si nejvyšší ligu zahrál Svoboda v 15 letech v dresu Ostravy, logičtější variantou byl přestup z Nymburka do Opavy. Slezský celek je oproti tomu moravskému podstatně ambicióznější.
1: Bylo by asi velmi odvážné vyhlašovat rovnou útok na titul, protože Slavia, respektive Nymburk, bude pořád největším favoritem. Teďko jim dost začínají šlapat na paty Pardubice, ale já věřím, že my v Opavě tady máme a budeme mít tým, který bude konkurenceschopný těm nejlepším nejenom v lize, ale i v evropském poháru, ať už v lize mistrů nebo pak ve FIBA Europe Cupu.
2: Dodává jeden z nejlepších domácích basketbalistů Matěj Svoboda. Jeho Opavu čeká hned v prvním kole právě derby s Ostravou. Liga ale startuje až v září a tak si český reprezentant ještě může o těchto víkendech užít zápasy svého oblíbeného Baníku. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je minuta po půl třetí, sobota 25. července. I na dnešní den jsem pro vás připravil jednu z historek z historie. Tu dnešní nám připomene jeden slavný pivovar, který téměř před 100 lety hasil žízeň nejen na Moravě a ve Slezsku, aby se nakonec propadl do uhelných hlubin. Už po písničce.

0: Jako každou sobotu a neděli kolem 14:30 pro vás máme připravený seriál Českého rozhlasu Ostrava Historky z historie s Vladimírem Šmehlíkem. Sedmý díl našeho seriálu nám teď připomene příběh karvinského pivovaru, který býval osmým největším producentem piva v celé rakousko-uherské monarchii.
1: Historky z historie.
0: Právo várečné bylo tradičním středověkým privilegiem, které měšťanům umožňovalo vařit a šenkovat pivo. A nejinak tomu bylo i v Těšínském knížectví, kde právo vařit pivo mělo nejen měšťanstvo, ale také církev a samozřejmě šlechta. Počátky vaření piva v Karviné sahají do 16. století, kdy zde pivo produkoval panský pivovar. Ovšem ve století 19. už kapacitně nestačil. Slezsko se dramaticky rozrůstalo a s rozvojem průmyslu přicházelo do oblasti tisíce nových obyvatel. A jak známo, s těžkou prací roste žízeň. V roce 1860 proto Lariš Ménichové vybudovali na břehu Karvinského potoka z brusu nový pivovar. Ten byl vybaven nejmodernějším zařízením a jeho kapacity byly tak obří, že pivo zde uvařené dokázalo uhasit žízeň nejen místním havířům, ale s velkým úspěchem se čepovalo po celé Moravě, Haliči i Uhrách. Karvinský pivovar se stal největším a nejmodernějším podnikem v širokém okolí. Konec konců byl osmým největším výrobcem piva v celé rakousko-uherské monarchii. Karvinské pivo se nemuselo díky své proslulé kvalitě obávat žádné konkurence. Naopak, když se někde objevil nově zřízený hostinec karvinského pivovaru, tak to přinášelo mírnou nervozitu jeho konkurentům. Jistě tomu nebylo jinak, když se v centru Moravské Ostravy otevřel karvinský pivovarský hostinec, a to přímo na nároží nově vybudované čtvrti známé jako Krauzovec, přímo naproti evangelického kostela ve městě, kde fungovaly pivovary dokonce dva, otevřeli karvinští hostinec se svým pivem, který se stal stálicí

0: Tradicí ostravského pivního světa. Donedávna jste tuhle hospodu mohli znát pod názvem Baník. Karvinský pivovar přežil první světovou válku, rozdělení Těšínska a dokonce i druhou světovou válku. Osudným se pivovaru stala až 50. léta a touha po uhlí. Pivovar po celou dobu své existence stál na takzvaném Larišově sloupu, tedy v místě, kde bylo přísně zakázáno těžit uhlí. Tento zákaz však pro komunistické budovatele pranic neznamenal a v roce 1953 již znárodněný pivovar kvůli poddolování zcela zaniká. Sláva karvinského piva však zcela nezmizela. Posledním vrchním sládkem a zároveň ředitelem pivovaru v Karviné byl totiž Jaromír Francl. Že vám toto jméno nic neříká? Tak až půjdete někdy na jedno, tak si na něj vzpomeňte. Je to totiž stejný člověk, který stojí za recepturou legendárního piva z Nošovic. Po zániku karvinského pivovaru mělo totiž Slezsko a Severní Morava opravdové sucho v ústech a tak jako náhrada za pivovar propadlý do hlubin země vyrostl ten, který dodnes vaří pivo v Nošovicích. Tak na zdraví.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zdá se, že deštivé a chladnější počasí ustoupilo, prožíváme poměrně krásný a letní víkend na severní Moravě a ve Slezsku. No a pokud chcete vědět něco o počasí, není nic jednoduššího, než se na to zeptat Evy Richtarikové, meteoroložky z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak si to pojďme teda říct, jaký máme víkend, co nás čeká, případně i výhled na začátek příštího týdne.
1: Tak víkend nám začal opravdu příjemně a letně. Máme jasnou nebo polojasnou oblohu a teploty aktuálně mezi 23 až 26 stupni Celsia. Ta jasná obloha nám vydrží i během noci a z kraje zítřejšího dne. V noci tedy jasno nebo skoro jasno a teploty už budou i v noci vyšší, než jsme byli zvyklí v těch uplynulých nocích. Nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia, ojediněle tam, kde zeslábne vítr, budou hodnoty ještě kolem 11 stupňů, vítr povane většinou mírný, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a během neděle potom očekáváme v ranních a dopoledních hodinách ještě slunečné počasí, v průběhu dne bude oblačnosti od západu přibývat, ale srážky by se měly objevit až spíše ve večerních a nočních hodinách, ty budou v podobě lokálních přehánek, ojediněle se může objevit také bouřka. No a teploty během zítřka vystoupají ještě výš než dnes, mezi 26 až 30 stupňů Celsia. Na horách potom budou mezi 20 až 24 stupni a vítr povane mírný, jižní nebo jihozápadní, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tolik předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko a Eva Richtariková. Moc děkujeme a přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Smutná zpráva přišla z Bílé Hlavaté. Motorkář se tam srazil s jelenem a tuto nehodu nepřežil. Silnice číslo 35 ze směru z Horní Bečvy na Bombálku je po nehodě uzavřená. Policie na místě odklání dopravu. Pokud se chcete vydat na Slovensko, rozhodně nejezděte tudy. Podrobnosti ve zprávách za necelé 2 minuty.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvíc živelních škod zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod méně. Motorkář nepřežil v Bílé na Frýdecko-Místecku střet s jelenem. Alexander Šupenič vyhrál jako první český šermíř mistrovství světa. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje taky Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
2: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytu a dalšího majetku.
0: 71letý motorkář dnes zemřel po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice první třídy číslo 35 směrem od Slovenska je po nehodě zavřená a policie na místě dopravu odklání. Informovala o tom její mluvčí Eva Michalíková. Nehoda se stala krátce před polednem. Střet nepřežilo ani zvíře. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i český občan. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tojo Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou v péči lékařů, říká zástupce ředitele odboru komunikace české diplomacie Filip Hašek.
3: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
0: Na člunu byli kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo pro rodiny s dětmi nový program. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a jeho návštěvníci poznávají zvířata. Během komentovaných procházek jim třeba lektorka Aneta Červená vysvětlila, proč se na Valašsku podestýlalo zvířatům listím.
4: Chléb se třeba kdysi uklízel třeba jednou za týden, hlavně v sobotu, aby na neděli bylo pěkně čisto. A přes zimu na Valašsku totiž nebylo moc slámy, takže se stlalo suchým listím. To na podzim se zhrabávalo do velkých saní, dávalo se to třeba nahůru a pak se to házelo, takže se stlalo suchým listím.
1: Sport.
0: Fleretista Alexander Šupenič je mistrem světa. Ve finále porazil Itala Makiho 15-2 a získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. 32letý Šupenič má ve sbírce taky bronzové medaile z olympijských her v Tokiu 2021 a dvou evropských šampionátů. Na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se objeví lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 318,5 kilometru ve směru na Ostravu havaroval autobus. S opatrností místem projedete. A pozor taky na silnici 647 u Oder. Tam zasahuje záchranná služba u nehody motorkáře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 15. hodině, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás stále zdraví Vladimír Šmehlík. Je sobota 25. července a v následující hodince vás už za malou chvíli vezmeme na Gírovou. Tam se totiž vrátila koliba a vezme nás tam ve své reportáži Romana Kubicová, abychom o pár chvil později na Gírovou zajeli i zcela živě, protože dnes se tam koná odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a my se se samozřejmě spojíme s naším regionálním stopařem, který je teď vysoko v horách Slezských Beskyd. No a pozveme taky do Valašského Meziříčí. Tam si představíme nové expozice Muzea tkalcovství. Zavítáme do moravské gobelínové manufaktury. Tolik nabídka a následující hodiny na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Tak si to hezky užijte a užívejte si krásný víkend na severní Moravě a ve Slezsku.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

A my za chvíli zamíříme na Gírovou, tam se totiž vrátila Koliba. To je vyústěním přes 2 roky trvající snahy nadšenců vrátit tuto typickou dřevěnou stavbu, kterou při pasení ovcí kdysi používali zdejší Bačové. Po písničce zamíříme na kopec.

0: Posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Posel dobrých zpráv a Karel Gott. Ačkoliv je dnes hora Gýrová v Beskydech zalesněná, tak v minulosti pro ní bývaly charakteristické rozlehlé louky plné ovcí spásajících trávu. Tuto skutečnost chtějí připomenout lidé, kteří na Gýrové staví typické bačovo obydlí, tedy kolibu. Naše redaktorka Romana Kubicová na Gýrové právě zastihla při práci zručného řemeslníka Petra Pavlíčka.
1: Teď jsem u samotné stavby, která tady vzniká, a zastihla jsem dva pány. Na čem právě pracujete?
2: Pracujeme na zapravení vlastně starých historických dveří do této stavby, protože ona je taky z recyklovaného starého dřeva. Tak se hybatelům tohoto projektu podařilo sehnat staré dveře historické z nějaké staré dřevěnice. A snažíme se je sem dostat tak, aby byly funkční.
1: Takže se všemi jejich přiznanými vadami, dírami od červotoče a podobně vydrží ještě nějakou dobu?
2: No, o to se snažíme.
1: Co s tím musíte udělat? Nějak napustit, dobře zapravit, nalakovat třeba?
2: Nalakovat rozhodně ne, protože nikdy nalakované nebyly, ale některé části na tom dveřním křídle se zpevňovaly, protože v té původní stavbě tam zatékalo, takže jsou poškozené hnilobou, ale ten zpevňovač, všechny ty části nesoudržné spojí dohromady a zároveň je vytvrdí, takže protože to není nějaká mechanicky namáhaná část výrazně, tak se nemusí ta část měnit, protože kdyby se do těch dveří šáhlo, tak by se pravděpodobně rozsypalo víc, takže už by skoro nemělo smysl je zachraňovat.
1: Jak se tak dívám, já přistoupím blíž, to vy vlastně pracujete jenom se dřevem, systémem, že opravdu skládáte trám ke trámu, takže je to tak, že jenom dřevo, nic víc?
2: Jo, jako tyto stavby jsou stavěné tak, že nemají kovové spojovací prvky a výhoda toho je ta, že na tom kovu totiž vždycky kondenzuje vlhkost, takže kolem kovu vždycky dřevo vyhně. Takže když to dřevo je spojené jenom dřevěnými spojovacími prvky, jako kolíky nebo těmi rybinovými spoji, které jsou samosvorné, jo, že to je vždycky skloněné tak, aby ta stavba se, jak kdyby, když by se něco holo, tak se to hne směrem dovnitř, takže se to nemůže rozpadnout. Aha. A díky tomu ty stavby vydrží dlouho. No.
1: A kde jste se to naučil?
2: Kdo chce, ten ví.
1: Salašnictví tam na tom kopci bývalo živé, takže pásly se tam ovce, bača bydlel v kolibě. Tak vrací se na místo, kde původně stávala, nebo je to vlastně už jenom takový jakoby novodobé umístění?
3: Ano, tam v těch místech ta koliba stávala, ona totiž, ta koliba byla taková, že ji bylo možné přemístit podle toho, kde zrovna stál ten košor na ovce, kde bylo napájení pro ovce, a ví se o tom, že ta koliba po té Gýrové putovala. Bylo tam zhruba něco kolem 60 hektarů pastvin, které se už v 19. v 20. století nějak postupně zmenšovaly. A úplně takovým koncem toho salašnictví byly ty 60. léta, kdy na počátku 60. let ta společná pastva, která byla vlastně kolektivní všech lidí z Bukovca a z okolí i z Javořinky, tak vlastně byla zakázána tím, že zemědělství bylo zkolektivizováno, pastviny byly zalesněné smrkem, nedobrovolně lidma, museli tam jít na povinné brigady a to byl pomyslný konec, takže to vlastně bylo před 65 lety zhruba.
0: To už se nám ozval iniciátor a hybatel návratu koliby na Gýrovou, Jan Michalík z Písku. Po písničce nám o samotné stavbě i lidech kolem ní prozradí více.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: 15 20 minut, tohle je sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už 8. srpna bude koliba Nagyírové v Beskydech slavnostně otevřena všem milovníkům historie a hor. Stane se tak v 11 hodin dopoledne, kdy se bude sloužit slavnostní mše a budou vyhrávat lidové muziky. Pokud máte čas, určitě to bude stát za to. Připomínám, 8. srpna koliba Nagyírové. Naše redaktorka Romana Kubicová pak dále od iniciátora celé stavby Jana Michalika zjistila.
1: My vlastně tou iniciativou, která jde od dola, pan Zogata a my jako dobrovolníci, kteří máme k té Nagyírové nostalgii, chtěli jsme připomenout ty naše pastýřské kořeny tady k nás jako Slezských Gorolů, a tak jsme chtěli ukázat, že ta současnost nebyla vždy taková, jaká je, protože celá ta Nagyírová byla odlesněná, pasly se tam ovce, a ta koliba má být takovým připomenutím té éry salašnictví, která tam kvetla pár století. A tím pádem ty ovečky a ten bača se tam možná symbolicky vrátí v těch vzpomínkách i třeba v den toho otevření, které plánujeme 8. srpna v sobotu, kdy chceme jakby slavnostně tu kolibu otevřít všem lidem i těm kolem jdoucím, protože je na Stezce Českém a díky veřejné sbírce se nám povedlo vybrat 183 tisíc, protože nejdražší položkou na té kolibě bylo pořízení té modřínové střechy, kterou nyní pobíjíme, což jsou ty modřínové šindely.
2: A jinak já jsem zmínila ty staré dveře. Všechno dřevo už bylo někde použito, nebo jste museli schánět i nové?
1: Většina toho dřeva, která tam je a tvoří tu kolibu, je ze staré roubenky z Bukovce číslo 59. Obec Bukovec se ji rozhodla demolovat a nám bylo škoda to dřevo jakby nepoužít. A to byl takový první impuls, proč bychom mohli postavit tu kolibu, že když už zaniká jako dřevěná stavba a obecně ty dřevěnice ten náš region nějakým způsobem charakterizují, tak nám přišlo vhod z toho dřeva už jednou použitého postavit tu kolibu. Z větší části to je z jedle. Pan Zogata podaroval více než 200leté jedle na vytvoření těch delin, té podlahy a poválového dřevěného stropu, ale ty kleštiny zase dřevo ze smrku podaroval pan Radek Koždoň. No a z velké části to je opravdu taková srdcová recyklace a ty dveře a zárubně, jak se u nás říká futra, zase pocházejí z jiné roubenky, která už je taky odsouzená k zaniku, protože do ní teče, a tak jsme je zachránili za 5 minut 12, jak by se dalo říct. No ale ty jsou pravděpodobně ještě z konce 18. století, takže mají plus minus nějakých 250 let.
2: To je úžasné, já jsem viděla ty dírky od červotoče, tu odlišnou barvu, takže lidé, kteří půjdou kolem, třeba se tam uchýlí před špatným počasím nebo třeba i přespí ti stezkaři, tak ať ví, jakého pokladu se dotýkají. No ale vy pořád říkáte, vy jmenujete pana Zogatu, pan Koždoň něco daroval, takže kdo jste vlastně vy, kdo jste tohleto iniciovali a organizujete?
1: No my jsme taková parta, jak by se dalo říct, beskydských nadšenců tady k spod Nagyírové z okolních obcí. Je to taková naše společná iniciativa, mnoho lidí už přišlo dobrovolně za ty 2 roky pomáhat. Je to až neuvěřitelné, protože na konci roku 2024 se ta chalupa rozebrala, potom jsme ji montovali u nás, u pana Zogaty v obci Písek, jak my říkáme v Piosku. No a potom se převezla na podzim na tu Nagyírovou, kde se zase skládala. No a nyní jsme už v té fázi, kdy pokládáme střechu, uděláme tam poslední úpravy. Chtěli bychom tam dát i kadibutku, bude tam i naučná tabule, která připomene tu historii, budou tam ty dobové fotografie. No a naším cílem je, aby ta koliba sloužila těm stezkařům na třeba přespání nebo na schování se před nepříznivým počasím. Před nedávnem jsme tam i usadili takový jedlový žlab, takové koryto, ve kterém teče voda jako přepad ze studně, takže je tam vhodná voda pro občerstvení se, což je možná ještě větší atrakce než ta samotná koliba, protože opravdu, když jsme tam vlastně byli, tak desítky lidí o víkendu procházeli kolem nás a všichni se zastavovali u toho osvěžení v tom jedlovém korytě, tak to nás velmi těšilo, že takové malé iniciativy můžou lidem udělat takovou velkou radost.
2: Dodává jeden z nadšenců stavby koliby na Gýrové, Jan Michalik. Z Písku Romana Kubicová, Český rozhlas.

0: speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A my se v našem odpoledním vysílání zase budeme vracet na chatu Gýrová, kde už jsme dneska jednou byli, a to proto, že na Gýrové je dnes opravdu živo. Výletníci tam sbírají razítka do letní soutěže Křížem krajem a užívají si program Českého rozhlasu Ostrava. I v našem vysílání se tam podíváme, a to za malou chvíli.

0: Vás také odpolední program plný soutěží, setkání s posluchači, no a za chvíli i koncertem. Koncert Kači začíná za malou chvíli. No a přímo na Gýrové je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, krásné odpoledne na Gýrovou. Jak to tam teďka vypadá? Na co se návštěvníci ještě mohou těšit?
2: Krásné odpoledne, tak my jsme tady strávili nádherný čas společně se všemi, kteří vyšli až sem nahoru. Navíc si tady mohli děti, které přišly, a ty jsou teda velmi statečné, tak si mohli vyrobit magnetky se svým originálním obrázkem. Mohli si tady všichni naši posluchači a návštěvníci chaty i vyzkoušet náš kvíz, takže si odnesli i dárečky, protože jako musím pochválit všechny, kdo vyšli nahoru, protože nebyl nikdo, kdo by neodpověděl správně a nedostal od nás tašku. Takže si myslím, že naši posluchači jsou opravdu vzdělaní a poslouchají dobře a pilně a vědí ty správné odpovědi na naše záludné otázky. Ale, jak jsi říkal, bude tady i koncert Kači, ten bude už za chviličku, za nějakých 20 minut. No a Kači tady se mnou už je, protože má pozvukovce. Dobrý den, jak se vám tady líbí?
3: Krásný den všem posluchači. No je to tady boží, prostě Beskydy jsou nejlepší, je to místo, kde je můj domov, kde to moc ráda, no a už se to tady hemží, už se to tady hezky naplňuje a počasí vyšlo, co víc si přát, takže mám to tady ráda, ano.
2: Na co se můžou těšit ti, co sem vyšli a dojdou, tak jaké písničky jim zaspíváte, co bude to speciální pro ně?
3: No dneska to bude fakt speciální, jak jste řekla, protože mám připravené fakt nové písničky, které možná ještě nikde nezazněly, které tak hraju doma, no takže tady to odpremiéruju a vyzkoušíme, jestli fungují a třeba budou mít šanci dostat se ty písničky i na CDčko, takže dneska to je takový premiérový koncert akustický.
2: Kdyby náhodou to sem už za námi nestihli naši posluchači, tak kde vás můžou vidět nejblíž, kromě mě tady dnešního koncertu tady na Gýrové.
3: Nejblíž mě napadá, že v srpnu začátkem srpna je Ostrava, potom je tam Brno, Žďárnice a Závod, což už je trošku dále, ale určitě budou tady konkrétně v okolí tady Gýrové, bude třeba v Endrině koncem léta. No podívejte se na stránky www.kači.cz, psáno CZ, a tam se dozvíte všecko a já se budu těšit moc na vás.
2: Tak my vás už nebudeme rušit, ať ten koncert dneska vyjde, moc díky za váš čas, no a jak děkuju moc tady.
3: Já děkuju, mějte se krásně, hezký den.
4: Jdeme na to.
2: A jak jste slyšeli, můžete vidět Kači nejenom tady na Gýrové, ale pokud byste se chtěli zapojit do soutěže Křížem krajem, tak určitě sem na chatu Gýrová vyrazte kdykoliv během léta.
0: Tolik z Gýrové, Petra Pivková, díky za to a užijte si koncert.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař.
0: No a pokud se chcete do soutěže Křížem krajem zapojit i vy, tak stačí během léta navštívit soutěžní místa, sbírat razítka do hrací karty a po nazbírání potřebného počtu je odeslat k nám do Českého rozhlasu Ostrava, doktora Šmerala 27200 Moravská Ostrava. Čekají na vás zajímavé ceny a spousta krásných výletů po Moravsko-Slezském kraji. Všechna pravidla, přehled soutěžních zastávek najdete i na našem webu ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kolik trpělivosti, síly a času je potřeba, aby pod rukama vznikl ručně tkaný koberec? A proč se lidé i dnes chtějí učit řemeslo, které se předává po generace? V reportáži redaktorky Petry Sedláčkové už za malý okamžik zavítáme do moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, kde se na několik dní otevřely tkalcovské stavy pro veřejnost.

0: Za 10 minut bude 4. odpolední, posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tradiční řemesla nemusí patřit jenom do muzeí. Ve Valašském Meziříčí si je mohou lidé vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, že utkat koberec není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Do moravské gobelínové manufaktury se na Tkalcovský týden vydala i redaktorka Petra Sedláčková.
1: Ve Valašském Meziříčí se na několik dní proměnili zájemci o textilní tvorbu v tkadleny a tkalce. V moravské gobelínové manufaktuře se tento týden koná Tkalcovský týden. Účastníci se pod vedením zkušených lektorek osvojují techniky tkaní a od prvních nití vytvářejí vlastní koberec, říká vedoucí gobelínky Simona Strýčková.
2: Cílem Tkalcovského týdne je především pro účastníky kurzu utkat si své vlastní textilní dílo. Během 5 dnů se seznámí s tkalcovskými technikami při práci na horizontálních tkalcovských stavech a samozřejmě strávit bohatý, autentický pobyt tady v moravské gobelínové manufaktuře.
1: Moravská gobelínová manufaktura patří mezi několik málo evropských dílen, kde se dodnes tkají gobelíny tradičními postupy a zároveň se restaurují historické tapiserie. Její tradice sahá až do roku 1898, kdy ji na Valašsku založil malíř Rudolf Schlatauer. O 11 let později se přestěhovala do Valašského Meziříčí.
2: Pro každé umělecké řemeslo je důležité zachování kontinuity a předávání dál. Na našem kurzu se lidé seznámí s tkalcovskou technikou, získají možná větší obdiv k ručním pracem a vyzkouší si, kolik trpělivosti, soustředění, času a píle tkalcovská technika vyžaduje.
1: To vše podle Simony Strýčkové z moravské gobelínové manufaktury pomáhá lidem pochopit náročnost tradičního řemesla. Na kurzu se účastníci učí techniky tkaní koberců na kelimových stavech a mnozí si chtějí rozšířit zkušenosti, které už s tkaním mají.
3: Mě zajímalo, jak vlastně se tká takový velký koberec. Já mám doma stav s pevným listem, na tom se dají utkat menší běhonky nebo spíš šály, tkaniny, utěrky a takové věci. Takže s tím zkušenost mám, je to sice taková jednodušší forma, ale právě jsem chtěla vyzkoušet něco většího, větší formát. Je to samozřejmě náročnější, protože ten stav je mnohem větší, mnohem těžší. Jak vidíte, je to jako masivní dřevo, takže se to musí jako do toho člověka opravdu opřít.
1: Říká účastnice kurzu Devi Hrabovská z Prahy a dodává, že tkalcovskou zkušenost by ráda využila i profesně.
3: Jestli bych chtěla být tkadlenou, taky otázka je možnost vlastně udělat rekvalifikaci na tkadlenou, o které přemýšlím zatím, ale jestli to klapne, ještě uvidíme.
1: Od prvních řad osnovy až po dokončovací práce vzniká během týdne vlastní koberec. Nejde přitom jen o samotné tkaní. Každý účastník si připravuje také vlastní návrh a konzultuje ho s lektorkou. Co je ale podle Simony Strýčkové pro nováčky nejtěžší?
2: Pro začátečníky je vůbec nejtěžší vlastně začít, vybrat si barvy a v hlavě si ujasnit, jak jejich dílo bude vypadat. Často se totiž stává, že představa návrhu se neschází s možnostmi tkalcovské techniky, anebo se stává, že návrh je tak komplikovaný, že není možné jej vytvořit během 5 dnů.
1: Vedle zakázek pro zámky, kostely nebo soukromé vlastníky se tak v dílnách manufaktury učí i noví zájemci jednomu z nejstarších textilních řemesel. Z Valašského Meziříčí Petra Sedláčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hledáme signál.
1: Jsou připraveny zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty vám nabídneme v 16 hodin, no a hned po nich už dostane prostor Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty. Dnes budete smát s Helenou Růžičkovou. Začínáme 4 minuty po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministryně Mrázová dostala pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Řidiči se lépe dostanou z bývalého autobusového nádraží ve Frýdku Místku. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká na úvod sezóny zápas ve Zlíně. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Pokutu Mrázové vystavil mostecký magistrát, protože v majetkovém přiznání za rok 2024 neuvedla půlmilionovou půjčku od rodiny na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Za porušení zákona jí hrozí nepravomocně pokuta až 50 tisíc korun, potvrdila mluvčí Lukášová.
2: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací, neboť dopis s rozhodnutím si ještě nestihla vyzvednout na poště. Výši pokuty tedy z tohoto důvodu sdělit nemůžeme.
0: Jak vysokou pokutu má ministryně zaplatit, zatím neupřesnil ani mostecký magistrát. Technické služby ve Frýdku Místku pracují na úpravách křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Po mnoha letech se tam vrátí semafory. Z tamního parkoviště budou moct řidiči nově odbočit ve směru na Příbor.
3: Jedete tam hluboko, daleko zbytečně.
4: Říká mi Aleš na bývalém autobusovém nádraží. Pokud se odtud chcete dostat směrem na Příbor, musíte oklikou přes tři menší křižovatky, jeden kruhový objezd a ještě jedny semafory. Po úpravách bude možné odbočit přímo z parkoviště, jak pokračuje Radomír Pecka z technických služeb.
5: Z té ulice Třebíského budou vedle sebe dva pruhy, jeden pro odbočení vpravo, jeden pro odbočení vlevo.
4: Do dokončení prací musí řidiči počítat se zúžením. Vše by mělo být dokončeno v září. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Firmy z Bohumínska a okolí mají možnost až do 28. srpna žádat o finanční podporu na rozvoj svého podnikání. Evropská dotace může pokrýt až polovinu nákladů na projekty s výdaji od 250 tisíc do 3 milionů. Výzva je určená malým a středním podnikům působícím na území Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, které mají minimálně dvouletou historii podnikání. Peníze můžou využít například na pořízení moderních technologií, digitalizaci provozu, automatizaci výroby anebo posílení kybernetické bezpečnosti.
1: Sport.
0: Baník Ostrava vstoupí do nové sezóny první fotbalové ligy už za hodinu na hřišti Zlína. Tým povede po rozhodnutí trenéra Romana Skuhravého nový kapitán, brankář Martin Jedlička. Ten ukázal už během jarní části vůdčí schopnosti.
6: Věřím, že jo. Myslím si, že to, co jsem se ptali kluku, tak i kluci to tak vnímají, takže věřím, že jo. Myslím si, že trenér je zkušený natolik, že kdybych to neuměl, tak by mi to nedal. Po té minulé sezóně se něco muselo stát v té kabině, takže já to vidím pozitivně a teď jenom na nás, aby jsme vytvořili dobrou partu, která bude šlapat, aby jsme byli prostě úspěšní v té cíli.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na dálnici D1 na Novojičínsku. Na 318. a 0,5 kilometru ve směru na Ostravu havaroval autobus. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
8: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
9: Co jsi zrovna dělala? Vypnule proutno.
8: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
7: Co?
8: Hele, prosím,
7: tak
8: nesmíš,
7: na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
8: Já taky nechrápej, já bych do toho kopla, to je...
7: Ježiši, Maria,
8: ale tak... co je, furt nás aspoň pojet, když to není v pojistkách.
9: Já ji nemůžu najít.
7: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko s tašou platu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase ani to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly...
3: A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavarit.
3: Já rozumím ruštinu.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudnej člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatý, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: La zona blanca es...
2: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: Nemrk.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi s tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, jste, v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takový patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A už stáli. Zdravstvujte, tovaryši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, tak jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem tohle to všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. Tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý.

0: Nenecháte mi. Chlapi zatracený.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
5: Kde je Klika?
6: Není. Aby nikdo neutekl.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala a navzdory své korpulentní postavě měla i

0: nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
1: Dobrý den, tak jsem tady.
2: Ano, tak se posaďte.
1: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
2: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
1: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
2: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
1: No právě proto.
2: Prosím?
1: No proto jsem tady.
2: A tak?
1: Já jsem sem.
2: Co pak?
1: Hrkot, nechte mě domluvit.
2: Spíš do kokta.
1: Já jsem sem.
2: Smrťáček, vínečka, libo.
1: Tak necháte mě domluvit.
2: Prosím.
1: Já jsem sem.
2: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
1: Jsem tady na inzerát.
2: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
1: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
2: Lituji, nemohu být k dispozici.
1: Co je tohle za řeč?
2: Jsem ženatý.
1: Houbelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
2: Lituji, o tom nic nevím.
1: No tak mi zavolíte vedoucího.
2: To jsem já.
1: Já jsem Roubalová.
2: Chápu.
1: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
2: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
1: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
2: vy jste kvalifikovaná síla?
1: Pochopitelně.
3: A jakou máte praxi?
1: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
3: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
1: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
3: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
1: Aha. A komu budu dávat klíče?
3: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
1: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
3: No tady není recepční.
1: A vy jste mi teď to místo nabízel.
3: Ale milá paní, náš...
1: Roubalová.
3: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
1: A jaký je v tom rozdíl?
2: Platový.
3: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
1: Budeť ne.
3: No tak prosím. Vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
1: Vy jste ženatej?
3: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
1: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
2: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
1: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz téhleté vinárně, rozumíte? No,
2: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
1: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle 2 funkce.
2: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
1: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
2: No jo, já jsem to zažil.
1: Kdy?
2: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
1: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, Já je naučím v tom chodit.
2: No jo, ale nějak poctivě.
1: S láskou.
2: S čím?
1: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
2: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
1: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
2: Jo.
1: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivítat ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
2: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
4: prosím, ano?
1: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
5: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
1: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
5: No.
1: Pozor!
5: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
1: Správně, no. A kniha přání?
5: Vždycky musí být dvě.
1: Správně! A další?
2: To je náš kuchař, pan Žemlička.
6: Jo, tady, co pak je?
1: Žemličko, ty kluku, hlubata!
6: Roubalka.
1: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.
6: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
1: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
6: No, dovolte, paní Roubalová.
1: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
6: Už letím.
2: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
1: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šoupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešoupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, já předtím, já tě znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, tak to je... Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Nejlepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Opava hledá zájemce, kteří postaví rodinné domy v nové čtvrti Stromovka. V Česku dlouhodobě končí směnárny. V loňském roce jich zavřelo asi 30. Karviná připravuje modernější zázemí pro základní uměleckou školu. Zítra bude většinou oblačno a naměříme do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Město Opava nabízí k prodeji první pozemky ve vznikající obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o některou z více než 50 parcel už se můžou registrovat. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO. Pozemky jsou určené pouze pro fyzické osoby.
2: Do konce srpna se odevzdávají nabídky se zájemci, kteří budou mít zájem o tyto pozemky, a v měsících září-říjen bychom chtěli dělat veřejné losování, které bude za přítomnosti notáře a také za přítomnosti zájemců nebo veřejnosti.
0: Stromovka vznikne v oblasti za opavskou nemocnicí a v plánu je v budoucnu stavba až 300 rodinných domů, včetně parků a nové zeleně. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Karviná se posunula v přípravě rekonstrukce základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Součástí proměny bude taky nový koncertní sál pro zhruba 150 návštěvníků s kvalitní akustikou, lepším propojením pavilonů a pohodlnějším přístupem do areálu, upřesnil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
3: Současný stav pavilonu školy už neodpovídá tomu, jaké podmínky chceme dětem, pedagogům i dalším uživatelům areálu nabídnout. Nyní se posouváme od studie k projektové dokumentaci, která navržené řešení podrobně rozpracuje a zpřesní také předpokládané náklady na rekonstrukci.
0: Zámek v Kravařích na Hlučínsku dnes pořádá večerní prohlídku, která oživí historii tohoto místa. Návštěvníky čeká cesta proti proudu času a průvodci odhalí odkaz pánů z Eichendorfu. Právě tento rod výrazně ovlivnil dějiny města. Je to další ze série prohlídek při soumraku. Další jsou v plánu v srpnu a taky v září. Sport. Fleretista Alexander Šupenič má titul mistra světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil Itala Makiho 15-2. Brněnský rodák získal první medaili v samostatné historii Česka. Dosud jedinou českou šampionkou byla v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Ojediněle při slabém větru kolem 11. Zítra přes den čekejte zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se objeví lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách mezi 20 a 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak tohle byla Tereza Hájková a aktuální zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava a je moc dobře, že je na moravskoslezských silnicích klid. Přesto jezděte opatrně, nekažte si víkend. Začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tady hodinka vyhrazená pro vaše hudební přání. Jako tradičně i dnes k nám do redakce přišlo několik přání psaných e-mailem nebo klasickou poštou, tak ty samozřejmě vyřídíme přednostně. A hned potom už bude k dispozici i telefonní linka Ostravského rozhlasu 596 11 22 66. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A já už mám první přání, které k nám do redakce přišlo. Právě dnes v sobotu 25. července slaví naše Hilda Báby, paní Hilda Lišková, 93. narozeniny. K těmto krásným narozeninám přejeme zdraví, štěstí a neutuchající životní elán, kterým nás všechny stále inspiruje. Za celou rodinu to přejí pravnoučátka Justýnka a Kristiánek a my blahopřejeme.

A své narozeniny 25. července slaví také paní Danuta Tabarová a paní Alena Vlčková. Jsou to členky Městského klubu seniorů v Karviné v Aleji a my jim blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a všechno dobré a posíláme krásnou písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za dalším přáním v Hudební poště, tentokrát přání do Věřňovic. Dobrý den, chtěla bych 25. července zahrát písničku naší milované mamince Marcely Marcolové z Věřňovic k 74. narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože jí je jí málo a všechno nej, aby žít za to stálo. Krásné narozeniny ti přeje dcera Vlaďka a Petr. PS, taky bych ještě chtěla popřát svému synovi k svátku. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. To přeje mamka a Petr a my taky blahopřejeme.

Tak to byla nádherná balada Marty Kubišové. Vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a určitě slyšíte, jak mi tady do mikrofonu šustí další přání a další e-mail, který přišel k nám do redakce. Hezký podvečer vám přeji z Prahy. Prosím o zahrání písničky Tak mi odpusť od Marcela Zmoška pro paní Věru Malcovou. Milá Věruško, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. To ti přeje tvoje kamarádka Růža z Prahy, paní Růžena Houžvičková. A my taky blahopřejeme.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A přání, která dneska přišla do hudební pošty psanou formou, tak ty jsme pro dnešek tedy vyřídili. Teď už je to jen a jen na vás. Otevíráme telefonní linku 596 11 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme tady i první telefonát dnešní hudební pošty. Míříme do Fulneku, dovolala se nám paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím celý Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače tohoto skvělého pořadu. Zítra mají svátek všechny Aničky v celé České republice a na Slovensku samozřejmě, takže já několik těch Aniček mám taky, takže v první řadě bych chtěla popřát paní Aničce do Ostravy na Kamenec. Tam zdravím i její kamarádku Trudku, paní Motlochovou a Zdeničku. Dále je to paní Anička Plášková z Ostravy, která je teď ale v Bílovci na LDNC. Potom je to paní Anička Kuchnová z Ostravy, tam zdravím i pana Petra. Potom je to samozřejmě paní Anička z Hati. A potom ještě Anička, všechny Aničky z celé republiky samozřejmě. A ještě bych chtěla popřát dodatečně paní Magdě Fekarové z ODR, protože jsem se nedovolala. Tak všem těmto jmenovaným oslavencům přeji hlavně zdraví, štěstí, pohodu, hodně božího požehnání a ochrany Panny Marie a splnění všech životních snů, které budou mít. A samozřejmě všem děkuji za podporu pro Argoška a za odměnu je písnička i pro vás, pane Vladimíre.
1: A já moc děkuju a přeju krásný večer do Fulneku.

0: A před malou chvílí jsme byli s hudební poštou ve Fulneku a teď si odskočíme jen malý kousek od tam a míříme do Kujav. Čeká nás tam paní Líba. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a samozřejmě všechny posluchače. Zítra mají svátek Aničky. Já mám dvě. Jedna je v Životicích, Anička Žitníková, a druhá je v Kujavách, Anička Turčíková. Moje holky, k vašemu svátku vám přeji hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. To vám přeje Líba. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Naslyšenou, děkujeme za zavolání.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další telefonát, tak ten je taky z Poodří, jenom už se přisuneme trošku blíže k Ostravě. Míříme do Studénky, kde nás čeká paní Zdeňka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, vážená redakce. Ráda bych popřála všem klientům a zaměstnancům Charity Studénka Domu svaté Anny ve Studence Butovicích k jejich svátku zítra 26. července, kde je ředitelkou paní Jarmila Pomykálková. Vážení klienti a zaměstnanci, kalendář mi prozradil, že v neděli svátek máte, proto vám přeji splnění všeho, o čem si zdát necháváte. Všem hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. V pondělí 27. července 2026 se uskuteční v 10 hodin dopoledne slavnostní mše svatá pro klienty domova svaté Anny i jejich příznivců v kaplice svaté Anny. Posílám hudební dárek. Písnička je rovněž pro všechny Aničky ze Studénky, protože je jich mnoho, tak je nebudu jmenovat. Pozdrav, posílám vám všem v redakci a děkuji za všechny krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Budu se na vás těšit a užijte si víkend. Hezký den.
2: Děkuji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a pro další písničku teď zamíříme do Havířova. Čeká nás tam paní Jarmila. Dobrý den.
3: Milá paní Hanko, s vaším opožděným narozeninám přeji jen to nejlepší. Štěstí, zdraví, boží požehnání a se vám vše splní, co si přejete. A také vám děkuji za to, že jste každý den za mnou volala do nemocnice. Písničku posílám také paní Věrušce, Elišce s Pejskem Arnoškem, paní Zdence, Jarmilce z Třince a z Ostravy. A taky vám v rozhlase a moc vám děkuji.
2: A já vám moc děkuji za zavolání a příště paní Jarmilo, si nezapomeňte doma vypnout rádio nebo jít s telefonem do jiné místnosti. Šu.

0: Za 10 minut bude 18 hodin a dnešní hudební pošta pomalu a jistě směřuje do svého finále. Máme před sebou poslední přání, bude ho mít paní Broňka z Leskovce. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás za příjemný hlas a všechny posluchače Ostravské rozhlasové rodinky. Zítra mají svátek Aničky a proto bych chtěla hudební dárek poslat do Vábrovic paní Aničce Grigarové, paní Aničce Palachové do Hlučína, paní Aničce Bodíkové do Losných Albrechtic, paní Aničce Vojvodíkové a Mechanické z Gručovic a všem Aničkám z Leskovce a všem Aničkám, které volají do rozhlasu. Milé Aničky, přeji vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně radosti, Božího požehnání. Vám přeje Broňka s rodinou a vám přeji ostatním všem hezký zbytek dne, hezké pořízení a vám děkuji za hezké pořady a šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju, paní Broňko, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava skončila hudební pošta. Za chvíli zprávy.
1: Mám tajnou skříň fotky z našich výletů.

znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Blíží se 18. hodina, připraveny jsou rozhlasové zprávy a s nimi Tereza Hájková. Začínáme za okamžik.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Volatice bojují proti zrušení oblíbeného přechodu přes vlakovou trať. Speciální policejní tým objasnil 20 let starý pokus o vraždu. Útočník trestu ale unikne. Ostrava jejich odmění nejhezčí před zahrádky. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Volatice na Hlučínsku nesouhlasí se zrušením oblíbeného přechodu přes koleje na území obce. Kvůli bezpečnosti a plynulosti dopravy zakázal přecházení přes vlakovou trať v severní ulici městský úřad v Kravařích. Jak potvrdil volatický starosta Herbert Pavera z TOP 09, proti tomu se obec odvolala, protože toto místo obyvatelé často využívají. Odvolání bylo ale neúspěšné.
5: Přestože nám krajský úřad zaslal rozhodnutí, že naši žádost o obnovu řízení zamítá, tak přesto ještě budeme zvažovat další kroky, jako je jednání s policií České republiky o změnu jejich vyjádření i se správou železnic o změkčení jejich postoje, protože lidé tam stejně budou chodit.
3: Policistům se podařilo objasnit, kdo v roce 2007 pobodal muže v Hrádku nad Nisou. Asi 30-letý muž tehdy bezdůvodně bodl do hrudníku obsluhu čerpací stanice. Muž útok přežil, ale pachatele se policii nepovedlo najít. A to i přesto, že vyšetřovatelé zveřejnili jeho popis. Vypátral ho až po letech speciální tým, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje, říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
6: Skupina Tempus jako jediná z útvarů s celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
3: Pachatel ale trestu unikne. V době útoku byla promlčecí doba vraždy a pokusu o ni 15 let. Nejvíce živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod méně. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu méně než loni ve stejném období. České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl. Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil fotosoutěž o nejhezčí předzahrádku, která vznikla díky podpoře radnice. Autoři získají odměnu 5, 4 a 3 tisíce korun. Mluvčí radnice Ilona Hunusová zároveň připomíná, že lidé, kteří chtějí předzahrádky před domy založit, stále mohou požádat o příspěvek 1500 korun, a to do konce října.
7: Dar je možné využít na nákup okrasných rostlin, jako jsou letničky, dvouletky, trvalky nebo keře, včetně zeminy pro výsadbu a hnoj.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 17 a 13 stupni Celsia. Zítra přes den čekejte zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se objeví lokálně přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 na 376. kilometru před státní hranicí ve směru na Polsko stojí porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 18. hodině a Severní Morava a Slezsko si užívá krásného letního podvečera. Doufám, že se máte dobře, že váš víkend plyne přesně tak, jak jste si představovali. No a my vám k tomu dáme i nějakou dechovku. Je připravený pořad Artura Kubici Chtěl bych mít kapelu. Dechovkářská hitparáda začíná právě teď. Vladimír Šmehlík vám přeje příjemný poslech.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdíčkem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. To jako vždy, to už je taková tradice, pro vás máme tři nové soutěžní písničky, které se, a já tomu věřím, navždy svou krásnou hudbou zaháčkují ve vašich srdcích a budete je chtít slyšet znovu a znovu. A příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica. Máme pro vás tři nové soutěžní písničky. Jako první to bude nádherná táhlica Moravěnko řeko naša a hraje to Zlaťanka z Kobylnic. Potom vám oblažím vysušené hrdélko i srdéčko polkou České hospůdky. To se nám hodí právě teď na léto. A nakonec ty nové soutěžní písničky završíme hitem ověřeným a to je polka Opíjám sa vínkem, kterou zahraje policejní třináctka a zaspívá Bedřich Čuba. Pak přijde ta chvíle, kdy vás seznámím se zprávou příjemnou, tedy které písničky postoupily do zářijové zlaté hitparády, no a také se zprávou nepříjemnou, a to je, které písničky naopak postoupily mezi dobré smolaře. Z toho je patrné, že u nás recyklujeme všechno a nic nevyhazujeme a nakonec se dostaneme postupně od toho 9. až po vítězné první místo dnešní mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu a řekneme si, kdo uspěl, kdo si polepšil a kdo naopak propadl až na dno takzvaných dechovkových plechovkových dějin. Pořadím jste zatřásli jako se stromem, na kterém je jediná švestka a pořád nechce spadnout. Vážení porodci, jdeme na to. Začínají dnešní soutěžní, anebo jim se říci hvězdné dechovkové novinky. Jako první to bude táhlica Vladimíra Hnářka a Vladimíra Hrdličky nazvaná Moravěnko řeko naša. Hraje to Zlaťanka z Kobylnic a nejsou to muzikanti jenom z této obce, je to parta, co se sjíždí z kdejaké vesničky mezi Brnem, Břeclaví a Hodonínem. Kapelníkem je Radek Hrdlička a ten je z Kobylnic. Když se podíváte do jejich plánu hraní a koncertů na srpen, září a říjen, tak jsou to samé hody a hody, sem tam hodky a zase hody. Být muzikantem v takové dechovce je určitě velmi náročné, když to řeknu slušně, protože musíte pořád odmítat tu půlečku za půlečkou. Dáme si jejich táhlicu Moravěnko řeko naša a Zlaťanka tak do naší soutěže vstupuje s číslem 12.

mám pro vás letní specialitku a to jsou české hospůdky od Veselky. Do naší soutěže vstupují se startovním číslem 11. Hospůdky zpívají Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová, Barbora Lišková, Blanka Tůmová, Milan Černohous a hraje Veselka Ladislava Kubeše. Díval jsem se, kde hrají, ale našel jsem jenom 3 výhledové akce v Rakousku a v Německu, takže Veselka a české hospůdky mají startovní číslo 11.

Bedřich Čuba se do srdcí milovníků dechovky zapsal spoustou písniček, a to především za doprovodu Policejní třináctky. Však také právě proto má na Valašském Slavíně svůj pomníček. A tak jsem si dovolil zařadit pod startovním číslem 10 v jeho podání jeho polečku nazvanou Opíjam sa vínkem. Hraje to Policejní třináctka a zpívá Bedřich Čuba. Připomínám startovní číslo 10.

A teď kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do zlaté hitparády odchází zaslouženě moravští muzikanti s Valčíkem, kdo ví, jestli vtáčci. Připomínám, že zlatá hitparáda bude 26. září, no a mezi dobré smolaře se odporoučí Krajanka a jejich Šumařovo dítě. Krajanka tady byla čtyřikrát a mezi smolaře odchází také minulá novinka Doubravanka s polkou V Zalužanech na potoce stával mlýn. Dobří smolaři budou 19. září v 18 hodin a 5 minut. Pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, přežili. Na 9. místě se usadila Sokolka ze Šakvic s polkou Kdože ti má milá, a jsou tu po 5. a přišlo jim 1012 bodů, to je ku podivu méně než minule, no tak jsou prázdniny a někdo prostě nehlasoval, nenašel si čas, nepodpořil své favority. Autory polky Kdože ti má milá jsou Vladimír Pfeffer a Václav Maňas mladší. Kapelníkem Sokolky je Jan Svoboda. No a zpívají Martina Málková, Lenka Svobodová, Libor Cupal a Jan Dvořák. Polka Kdože ti má milá v podání Sokolky ze Šakvic má dnes startovní číslo 9.

A je tady osmé místo a to má s 1070 hlasy Dubňanka. Jsou tady dnes po páté, takže jim fandím, aby dojeli celou šesti sérii vysílání a byli konečně mezi těmi zlatými. Dubňanka je dost vytížená amatérská kapela a tak už má například na 6. června příštího roku zabukovaný termín setkání dechovek v Dolních Dubňanech. A jestli si dobře pamatuju, tak mají na svém kontě tři vydaná CDčka a jedno z nich je Dubňanka, já tě dobře znám. A my si teď dáme Bohumíra Kameníka a Pavla Jecha, ti složili valčík nazvaný Ta dobřínská dědina. Hraje vám Dubňanka a má soutěžní číslo 8.

A máme tady Javorinku ze Strání. V loni oslavili 130 let od svého založení a my si od nich z jejich CDčka Chodníčkem šlapaným dáme tango Olé kvapa a zpívá to Karel Bušo. Do naší soutěže starých i nových hitů tak trošku sestoupili z minulého stříbrného druhého místa až na sedmé místo s rovnými 1100 body, což je o 400 bodů méně než minule. Zajímavé. Takže dnes má Javorinka číslo 7.

Na šestém místě se nám zaklínila slavná maguranka z Kaňánky a jejich valčík v úpravě Jošky Baláže, nazvaný podle lidové písničky V hlbokej dolině. S magurankou to zaspívají Veronika Hepnerová, Zuzana Bošková, Marek Bakita a Marian Chlpek. Přišlo jim 1105 bodů, což stačilo na šesté místo, takže V hlbokej dolině hraje maguranka z Kaňánky a mají startovní číslo 6. A ta skladba je z CDčka A i v lese láska bývá.

A teď další překvapení, minule první, zlatá, výjimečná, nejlepší a dnes pátá je indiánská píseň lásky a hraje to Lácaranka s kapelníkem Pavlem Svobodou. Jsou tu dnes po třetí, díval jsem se na jejich akce a koncerty a mají toho pořádně, mají toho pěkně hodně. Samé hody, skoro každý víkend, no tak nemají to ti muzikanti úplně jednoduché. O víkendu, kdy je nutné

Máme tady bramborové místo, tedy čtvrté, a to si drží z 13 180 body Jirka Helán. Před léty naspíval celé CDčko nazvané Příběh nejen o Polce a Valčíku a na něm je krásná lidová písnička Kdo má počernou galánku. Uprostřed je soličko na saxofon, přesněji na altku, tak to hraje Felix Slováček, a Kdo má počernou galánku nám v soutěži dnes po čtvrté zaspívá Jirka Helán, drží se na tom čtvrtém místě už podruhé, no a má startovní číslo 4.

0: anděl můj.
1: A teď prosím zvukový mistře Hoblíku Marku, pusť slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě, chtěl bych mít kapelu ze soboty 25. července roku 2025. Na třetím místě je písnička Anička Dušička a zpívají to Petra Cipková, Janka Lukáčová, Petr Kučera a Anton Baláš. Jsou to amatérští zpěváci z malé dechové hudby Predměrčanky. No a Predměrčanka připravuje na poslední sobotu v srpnu setkání dechovek u nich v Predměry. To je po cestě od Makova dolů kolem Kolárovic, Bytče až do Predměra. A bude tam hrát například poslední uniformovaná hornická středně velká dechovka na Moravě a ve Slezsku. A tou je hornická kapela ze Stonavy. Predměrčanka je mistrem Slovenska v letošní soutěži malých dechovek a od vás ji přišlo do soutěže 1437 bodů. Anička Dušička od Predměrčanky je tady po třetí a má dnes soutěžní číslo 3.

Minulá novinka Polka Tanaša Koberská zabodovala. Hraje to Kobeřanka, dechovečka výjimečná, protože hraje v nářečí, tedy v tom hlučínském, a navíc nemají klarinety. Tak nějak už před léty dospěli k tomu, že dechové nástroje dokáží krásně hrát i bez toho pištění a štěbetání a pípání. Nic proti klarinetistům, ale jde to i bez nich. Otázkou je, jestli se taková dechovečka líbí anebo nelíbí všem posluchačům. Polka Leoše Drastíka, Tanaša Koberská, má soutěžní číslo 2. Dostali od vás 1492 bodů a zpívají Kateřina Švanová, Martin Švan a Mojmír Harazim.

Sourozenci Baťkovi, tak to je pojem. A asi to vědí i naši porodci, tedy vy, naši posluchači, protože jste je z minulé novinky dosadili na místo nejvyšší, na zlatou příčku. Baťkovi zpívají například s kumpánovými muzikanty, ale i s jinými dechovkami. Například naspívali CDčko pro Vinočanku. My si dnes dáme v jejich podání verbuňk U Dunaja šaty Peru a zpívají to Zdeněk Baťka mladší a Zdeněk Baťka starší a z 15 10 body mají bezkonkurenčně soutěžní číslo 1.

0: Všechny kapely, všechny dechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, kdo šokoval, kdo zklamal. Takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 skvělých kapel. Když mi pošlete celé pořadí, tak samozřejmě těch bodů bude podstatně více, pro každou kapelu něco a ten žebříček se zcela změní. Připravte si záznamník, tušku, zesilte si rádio na plné pecky. V přehledu dnešních soutěžících začínáme číslem 12 a to je Táhlica Moravěnko Řekonaša v podání Zlaťanky.
1: Moravěnko
0: Veselka spolkou České hospůdky má soutěžní číslo 11.
2: Neznám českou hospůdku, v níž by smutek byl.
0: Polku Opíjám sa vínkem v podání policejní 13 jsme zařadili k číslu 10.
3: Nespávám, nespávám, opíjám sa vínkem, to mě však nestačí.
0: S číslem 9 je tu Sokolka ze Šakvic a Polečka Kdože ti má milá.
4: Kdože ti má milá, kdože ti vyšívá.
0: Číslo 8 má Ta dobřínská jedina a hraje to Dubňanka.

Na šestém místě je Maguranka z Kaňanky s Valčíkem V hlubokej dolině. Indiánská píseň lásky a Láceranka má soutěžní číslo 5. Čtyřku má Jirka Helán s lidovou písničkou Kdo má po černou galánku.

0: číslem 3 pokračuje v soutěži Predměrčanka s lidovou písničkou Anička Dušička.
1: Anička Dušička, kde si bola?
0: A máme tady soutěžní číslo 2 a to je Kobeřanka s polkou Tanaša Koberská.
2: Hraju tu našu pěsničku Koberskou.
0: Sourozenci Baťkovi nabízejí pod soutěžním číslem 1 Verbuňk u Dunaja, Šaty Perů.

Přehled soutěžních skladeb tedy znáte, my se samozřejmě těšíme na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěl bych mít kapelu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2 a poštovní směrovací číslo je 702 00 Ostrava. Pokud vám něco uteklo, tak máte celý pořad na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. A pro toto vysílání mezinárodní soutěže chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil takovou prázdninovou melodii Manfreda Schneidera a je to Mambo a má to název Viva Brazil a hraje to ostravský salonní orchestr Oldřicha Zahuty. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnař Artur Kubica.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. V krnovské nemocnici pokračuje stavba heliportu pro záchranářské vrtulníky. Osoblažské muzeum ode dneška sídlí na nové adrese. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
4: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Za rok skončí stavba nového střediska záchranné služby v areálu krnovské nemocnice. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí přijde na desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moct přistávat vrtulník i v noci.
5: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: 71letý motorkář dnes zemřel po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice první třídy číslo 35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Informovala o tom jejich mluvčí Eva Michalíková. Nehoda se stala předpolednem. Střet nepřežilo ani zvíře. Obec Osoblaha přestěhovala své muzeum. Ode dneška funguje v ulici Pavlovická v prostorách bývalé školní družiny. Návštěvníci ho můžou navštívit každou sobotu a neděli anebo o státních svátcích. Původně muzeum bylo v budově bývalé mateřské školy, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
6: Muzeum jsme stěhovali z důvodu vlastně nestabilního a vlastně havarního stavu budovy bývalé mateřské školky, ve které vlastně muzeum bylo. Dostali jsme dotaci na demolici téhleté budovy, vlastně jsme ve fázi, kdy řešíme přepojení ČEZu, takže jakmile dojde přepojení elektrického vedení, tak začneme výběrovým řízením a zahájíme demolici.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, ojedinělé při slabém větru kolem 11. Zítra přes den čekejte zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti od západu přibývat. K večeru se objeví lokální přehánky a výjimečně taky bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte mezi 20 a 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Rožnově pod Radhoštěm v ulici Meziříčská havaroval motorkář. S opatrností projedete. A pozor taky v Bolaticích na Opavsku. V ulici Nádražní srazil autobus cyklistu a právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pokud víte o dalších problémech v dopravě, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valdštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Na ní jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kapru. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park. Jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vztahem stromu. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, také Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: A vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler v Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: chtěl prodávat, předpokládám.
1: Chtěl samozřejmě prodávat, takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme, po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo, tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo? Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Mm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý se dejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Eďka Tyháro, mikrofon probu. Eďka Tyháro.
2: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
1: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
2: Ale toho je málo, přiznejte se.
1: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
2: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
1: Jo, ano, už ano.
2: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
1: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
2: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
1: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapešťská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů. Ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když jí to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem v zápěti začala chodit se svým bývalým mužem. No a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90. A od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si tu Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze, tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
2: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
1: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku. A pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
2: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
2: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
1: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
2: ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
1: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
2: V jakém slova smyslu zátěžové?
1: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
2: Ano, a profesně?
1: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: Připomene vám občas nějaká ulice nebo náměstí nebo čtvrt v Praze? Nějakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť. Určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, v Praze teda víc než v Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných. Ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný. Jo?
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapeště větší. Je to víc, opravdu víc metropole. Mám pocit, že to tam víc nějak bublá. Ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto?
0: Mhm.
1: To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci říct slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala. Jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst, velikostí řeky. Je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové, téměř nedotčená. V Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že jo. Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky, maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouletých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě Nový Hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový Hrad. A v plurálu Nové Hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci?
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí, na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
0: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
0: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
0: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
0: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
0: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
0: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
0: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
0: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
0: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
0: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
0: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
0: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
2: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
4: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
5: V současnosti mají záchranáři základnu na Krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, k ránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni, v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskovou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole. A pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby, špiček, rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat. Pravidelně první a rychlá pomoc je vápník, pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené.

0: vnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
1: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
0: I tady je regulace zvěře v lesích.
1: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
0: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
1: Přelom května června.
0: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
1: Prosinec leden je nejhorší.
0: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
1: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bělocasý, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
0: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
1: Moji zaměstnanci musí každý týden dvakrát obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
0: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
1: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
0: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
1: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
0: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
1: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
2: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vinařský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmana.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které v tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přeháňky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak

0: padapa. Pantau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšíme.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafičko, Tomíček. Druhé kafičko, prosím, pánové.
3: K rodičům nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila?
6: Já bych potřeba vidět,
7: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
6: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
7: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může mluvit jak pomoc.
6: Ne, už si to nemyslí.
8: Co? Jak je to?
6: Hruď.
8: Takže ne,
6: jak je to?
8: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni, jak že ne.
7: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
9: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
7: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
9: Já, že jsem opilec?
6: No proč?
9: Já, že jsem...
6: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
2: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
10: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme v jihozápadních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolej, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lakně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu, Volíne, a utíkáš, utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, pejstíce, 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, ohlídni, a ježiši, Kriste, já letím, 50 metrů, jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavila těžký.
11: Franto, žádáš.
10: že jsi mi člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty si vypadáš.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti uleví. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpá, sami, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané a tak. Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Tady X.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnicková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. Jako když volizuješ na nuk.

0: okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
1: Jo, a proč vodka odešel k soudu Mercier?
2: Jo, to je fakt, proč?
0: Co proč odešel?
1: No, proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
0: Co oborník odešel?
1: No, když to tam říkáte, že...
2: Že
1: tím odešel do k soudu Mercier, teda oborník.
0: No.
1: A proč?
0: No, co proč? No, to tady... No, tady je napsáno, šera, mi jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No,
3: u not?
0: U not!
3: No, co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
0: Co, jaký cizí slovo?
3: No, u not!
0: Not, no, noty, neznáš noty, no, jsi Mercier, prodáváš
3: noty,
0: noty. Máš krám s notama, prodáváš noty.
3: Jo.
2: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
0: co?
2: Ten Mercier,
0: no.
2: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
1: No, kdyby něco soudu dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
2: No, to je fakt.
0: Ale
1: tam šel sám?
0: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
2: Já jsem Matilda.
0: Co, jaká Matilda?
2: No, Matilda tady, no, Matilda.
0: Jo, to... Matilda Šmauzová.
4: No. Ona je to dřina, to divadlo bohuži, viď?
0: To je rasový, no.
4: Vydrž.
0: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
2: No, to je právě ono, Matilda Šmauzová.
0: Co? Co se
2: jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
0: A jak?
2: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
0: A proč?
2: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
0: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
2: Jak to?
0: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
2: Jo.
0: Přece.
1: No, ty přemýšlí o co
0: no,
1: píšeš.
0: To je jasný.
3: No, to je stará hra. No, stará hra.
0: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no, prosím tě, jo, vem to
3: je. No, tak já nechci vstupovat do děje.
0: Ale ne, jenom to čtí, jak chci jenom hlásí.
3: No ne, abych je nestrémoval. Ne, major Šmaus, a kým on je?
0: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly,
3: jo.
0: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
3: Já jsem ani nechtěl.
0: Tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
5: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
0: Sedni si. Slyšeli jste.
1: No, dobře, ale...
0: Počkej, slyšeli jste.
3: No dobře, no voják to jde, no.
0: No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
2: Ne, Láďa je přece Kasáro.
0: Das.
2: Tak Dasáro. Aničko. Láďa je Dasáro.
0: Aničko.
4: Já ho obdivuju.
0: Aničko.
2: Ne.
0: Vy. Jako Anička víte, že on je Dasáro.
2: Jo.
0: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale proč?
2: No,
0: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
2: Ale je úplně pitomá, pane, když až pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu,
0: no,
2: no a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
0: Dasárovi.
2: No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
0: ale
2: to je úplně
0: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
2: No to je to samý, ne?
0: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
1: To je ten omyl toho.
0: Ne omyl.
2: Ne, to já už tomu rozumím.
0: Je.
2: Ne, jasný, je to já vám řeknu. To je výborný,
0: tam,
2: kde jste tu hru našli, pane.
3: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
0: Autor.
2: Já tomu úplně rozumím. Tak počkejte, to je teda ten Kasáro. To

0: On je teda, no já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
1: Co Fika nemyslíte?
0: No jistě.
1: A jak to
0: stěhoš? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
1: Ale Aničko, no ten Dasaro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
2: Ano.
1: No to, co udělá každý normální mužský.
2: Ano. Ano.
0: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
1: Jasný.
0: Jasný.
1: Chcete ještě další
0: vysvětlení? Dobrý.
1: Další dotazy.
3: No já mám z toho trochu strach.
1: A z čeho?
3: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
0: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
2: Tohle to se bude líbit.
4: Myslíš?
2: Uvidíte.
5: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáru,
7: her, gol, fakra. Mě tady nebude, hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
6: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no. On zas měl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
12: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
12: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
13: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten vodce, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

se mi nezdá.

0: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé dvě hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých dvou hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznal, přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám mě je
0: Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si dašla druhýho a s tím jsem vzala více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než jen oni v prosincu umřel, spadl a zavěl si páteř, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Patně. Protože jsme měli spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo. Když byl zapivé, tak házel sekeru do skříně, nebo nůž prostě do postele. A dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce. Nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okrenula ji a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osoby to potraviny a schovávat jako boží a to. A tak jsem přijela dom, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já bych si řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijede z práce a oni vám řekl, teď odváželi partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, ale přeju vám hezké léto. 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za to mám skluka právníka, 6 let studovala práva, a 5 let má tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem párka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech a musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to a pomáhala mému manželovi s dětma. Když jsem byla v nemocnici, jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, protože všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to. Jo, tak přijel, dali jsme si kafe. A říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. První moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měla asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku to otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla moji noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, ve straně byla koule, vypla jsem zvonek a říkám, ale jste mi na zada. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela, ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc.

0: vůči partnerům.
1: Vidíte jako zradu?
0: Velkou zradu. Hmm. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
1: Emo, moc krát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
0: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase ale nás jim dělat.
1: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
0: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
1: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900. Tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímalo, kdo tohle zpívá, tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako už se tomu vrátil nějak takhle tomu z těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, bez vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, no. Řekněme... I kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba vztah naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a...
0: Jakoby a, nebo doopravdy?
1: Doopravdy a... se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu a pak zase odešla díky tomu za ode mě za jiným, no a pak nějak jakoby se do toho odešla a já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás, jako vyloženě dělal jakoby to sexuální jakoby toho
0: pasáka,
1: no a já teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval.
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju, děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nahlíží třeba ženy a jinak muži, jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by...
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak jo, mějte se hezky. Budu poslouchat dál a to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude Noční linka. Tu první část naší Noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. A určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Hmm. Já říkám, Mirko, tohle to ti nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on, no mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát, ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Tohleto bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: ani teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat. No, tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, ale co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo, ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No, možná,
0: že zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, no, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešel, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky tak, hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Znělka Noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno. Kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů. A našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě, ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak. Takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já. Vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě. Právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: Tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. Hmm. Hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslou, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na vše nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu? Nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak brizantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím.
0: Neumíte? Je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale jak on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost a já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit a i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako no prostě měl tu milenku pořád. No.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buďte úplně stejní anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlej, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo. Takže já jsem cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Ale na nás matka, na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů, naklepadla si to, vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo, a já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala a ona ho unesla, jo, ona prostě fakt, jako nebyla tlustá, ani hubená, ona byla taková, jo, taková akorát, taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
1: To jo.
0: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně, dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 1:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra. A Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh. Tedy, že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí, nebo malí, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takovýho nevěděli, ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo, ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr, takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavý a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročné.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co jako co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle co podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut, tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: Já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně, no hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám
1: můj
0: blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila
1: Takže
0: jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitý provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil. Nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni pod deštníkem, pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďkon jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako

0: vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
1: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak
0: to
1: dělají
0: nevím,
1: přesně
0: já
1: to.
0: Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
1: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky. Ale rozumím vám i v tom, že než být muchulapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
0: taky
1: se hezky.
0: Dobrou
1: pěkné léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná dvakrát, možná třikrát zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz/linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali.

0: vybírali.
1: Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
2: A tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
1: Teď už to máte postav jak na Orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
2: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To tak. Jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
1: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
2: To znám jinak. Od drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
1: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
2: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy, krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál, no a tu jednu by opustil, takže vlastně...
1: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
2: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já si tím zabývám, mě to baví, já jsem chtěla o tom napsat článek kdysi a bohužel jsem nebyla schopná, protože mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru.
1: To je unapetitlich, ano.
2: Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mý bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
1: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
2: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat můj do náruče, takže já jsem měla ty 25-letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
1: No měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
2: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, ty Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já nevím, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek a různý mimo manželský poměry, ale...
1: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
2: No, já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveni kolem.
1: Ošklivá zase může vařit, že jo, to je taky špatný.
2: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč, to si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem.
1: Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
2: Věrné, partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebezpytovat se, a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
1: naději. A dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky. Aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, aby jsme se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka a třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě odiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Anna, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu, taky si vzpomínám na jednu hru Polívka se vaří, maso na talíři, a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: To jsem si mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici. Tam je...
4: Teď ještě otázka.
7: Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
7: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš...
3: Ne, nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
7: My jsme se... No. Asi.
3: No ano, ano, tak.
7: Jak
3: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že by jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: no, to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam P navíc. To je jasný.
6: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, nevím. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
6: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, že to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je.
7: Tak, nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby nepokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C.A.K. Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
0: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
2: Sergel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstop co.
3: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
2: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost, svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci. Na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bydetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod.

0: Vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
1: jste to vyzkoušeli na sobě?
0: Ano, ano, já jsem to měla to vyzkoušený na sobě. A lidé, čtenáři, prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného,
1: než viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, nepromiň, ty jsi zdravý jako
0: žíva. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
1: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako,
0: každý.
2: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
0: I duše,
2: no,
0: a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
2: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
1: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteničku? Čeho?
2: Na prsteničku nebo na středníčku, jo? No.
0: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
2: Z vašeho ne, ale jako...
1: Zdeněk pošívá se na prsty.
3: Tak to náhodou vím.
0: Ano.
3: Schválně. To prst je zbytečný.
0: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
3: Myslím to vážně.
0: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
4: Proto se tam nosí prsty.
3: Tak proto se tam nosí prsty.
5: Pro mě teda
3: kromě hudebníků.
4: Pozor, jo, ale to je zavádějící. To myslíme jako, pozor, jo.
2: To... A co kytaristé, ty ho potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš, no já.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
7: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
8: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saské Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.